0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Express.
3: Music first. Express.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a je tady první dávka informací. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec nemá důvěru a čeká se na určitý vývoj, řekl šéf SPD Tomio Okamura. Předseda sněmovny se rozčílil kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích. Na petrohradské koncerty amerického rapera Kanye Westa se během 24 hodin prodalo 81 tisíc vstupenek. Uvedl to ruský server RBK s odvoláním na organizátory turné. Marie Bousková zvládla i svůj druhý zápas na Masters Cincinnati. V dramatickém duelu třetího kola si poradila s americkou vycházející hvězdou Ivou Jovičovou 2x7-6. Další vyzivatelkou české tenistky bude hvězdná Coco Gauff. V osmifinále tak doplnila Sáru Bejlek i Lindu Noskovou. Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne i místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné středeční ráno, máme 19. srpna, Ludvík, to je to jméno, které nám tady svítí takhle pěkně na monitorech, takže Ludvíkům krásný sváteční den, 7 hodin minutka, k tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
2: Jaká byla cesta dneska?
1: Dneska byla na pohodu, jel jsem totiž vozem.
2: A tak si to byl dřív než já, ano, dokonce ano, i, ano, takže...
1: Ano. V podstatě vstávám stejně, ale přijedu sem o hodinu a půl asi dřív, takže už tady tak jako zevluju trošku.
2: Zevluju? No tak počkej, tak to už tady... Ale určitě neuvěřitelně pracoval, tak to se těším, co jsi pro nás přichystal.
1: A tak to zase tolik, jako jsem tady zase tak brzo nebyl. Ne, samozřejmě, tak ne, něco určitě jako dáme dohromady, to je jasná věc. Mám tady připravený třeba, že Ricky Gervais se bude ženit. A důvod jsou peníze. Tedy jako ty peníze...
2: Že o ně chce přijít, nebo?
1: No právě, že o ně nechce přijít.
2: Tak se žení?
1: Jo.
2: To je nějaký divný.
1: No tak já to
2: vysvětlím. To zní jako Ricky, já tak to vysvětlíme.
1: Já to vysvětlím.
0: Express ráno.
2: Express.

0: Tohle je Nia Archives a Boys in Blue na Express FM. Tak jako předeslali, budeme se bavit o Ricky Gervais, který teď aktuálně přiznal, že se asi pravděpodobně v 65 letech ožení. On je se svojí přítelkyní, ženou, můžeme říct, ženou jeho života, oni jsou od roku 1982, ona je televizní producentka, Jane Fallon, a teprve teď přišla řada na to, že se asi pravděpodobně ožení, že se vezmou. Důvod je ten, že v Anglii není to, že jste automaticky po nějakých společných letech v jedné domácnosti nějak jakože navázáni na to, že byste mohli dědit, tudíž tam to musí být jako ošetřeno nějakou smlouvou, nejlépe tedy svatbou. A totiž, když máš více jako mění 325 tisíc liber...
1: Uh-huh. Což tak, asi Ricky má.
0: Což Ricky má.
1: To má asi jeho žena teda. Myslím, že za ty roky už to si nastřádalo. Tak
0: asi to budou mít společně, protože Ricky Gervais má 141 milionů liber. Uh-huh. Jo? Ale když máš 325 tisíc liber dědictví, tak z toho si 40% uzme království. Jako země. Takže on se rozhodl, teďka tak v úzovkách na starý kolena, že si tu Jane teda vezme, a tudíž kdyby náhodou se někde něco, tak aby z toho nemuseli platit jako tyhle ty daně.
1: Jo, takhle. Já už jsem si říkala, že to je třeba nějaká romantika, že je v nějaký závěti, že Ricky, jestli se neoženíš, tak nezískáš tady, tak já nevím, 30 milionů liber.
0: Ale přijde mi docela jako zvláštní být na té pozici té ženy, že tohle já si tě vezmu jenom jako kvůli penězům. Sice mým, ale kvůli penězům. Což mi přijde jako takový zvláštní, ale já bych řekl, že jí to asi nebude vadit.
1: Mně to přijde hezký, že to je takhle transparentní.
0: Jo. Že jako na férovku. Takhle, on si nebere žádný jako nějaký jako ohledy na to, co kde o kom si myslí a co kde říká.
1: No.
0: A řekl bych, že ta jeho žena už taky o tom dávno ví.
1: No, a kolik holek se vdává kvůli penězům a tváří se, že ne, tak takhle aspoň vidí, že to je upřímný.
0: No.
1: Po těch letech.
0: Jak jsi říkala, transparentní, to je hezký slovo.
1: No?
0: To je hezký slovo. Budeme se brát kvůli penězům. Ne kvůli lásce, kvůli penězům.
2: Express. Express ráno.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vytřihovali jsme slana.
4: Vystřihovali.
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Music. First. Express FM.

0: Tohle je švédská zpěvačka Tove Lo a britský producent svým způsobem je DJ SG Lewis. Očekával jsem od tohle z toho borce trošičku víc, protože on měl takový hype, trošku jako píknul a nakonec se tady to trošku jako, nechci říct, že umřelo, on dělá producenta pořád, ale už není tak zase jako v tom popředí, no. Jo, a je to velká škoda.
1: Ale třeba se mu to nelíbilo, některý lidi zjistí, že to je příliš velký tlak, ta sláva a všechno, že vlastně...
0: Že pak musíš někam jezdit, jo. Někde s ním musíš koncertovat.
1: Dělat rozhovory.
0: Nejseš třeba úplně rád jako na tom pódiu, seš spíš radši ten člověk v tom pozadí, v tom studiu, kde si to pěkně patlá dohromady. Dobře,
1: ano.
0: Tak jo.
1: A tam si něco prostě šuchtáš a tohle.
0: Já jsem rád, že ty máš vždycky na všechno takový vysvětlení. Takže.
1: Viď?
0: Ano.
1: No, to je taková moje věc. Tak mám tu, Vašku, stala se mi taková smutná věc.
0: Ale...
1: Hele, no, ale takhle.
0: Budeme dělat líty.
1: Já jsem to očekávala. Psal se rok 2003, když se Beyoncé podařilo, a to díky hitům Crazy in Love a Baby Boy, v tom roce být 17 týdnů číslo 1 v Billboard Hot 100. Ale musela to takhle nakombinovat na dva songy. Mm-hmm. Byl to ale rekord, který držela dlouhých 23 let. Mm-hmm. Aktuálně byl zlomen nikým jiným než country hvězdou Ello Langley, která si tak bere další scalp po Whitney Houston. Mariah Carey, je tu scalp Beyoncé. Ovšem nutno podotknout, že navíc tenhle ten scalp ona vzala s jedním songem. Choose in Texas, který teda aktuálně už...
0: Jsem slyšel Choose a jedna... Ne, Choose in Texas.
1: In Texas se to jmenuje 18 týdnů v Billboard Hot 100.
0: To je ale to je bolka docela dobrá, že?
1: Takže opět já vím, že my to nehrajeme, jenom mě to jako samozřejmě fascinuje a sleduju, kam se až dostane, takže aktuálně nejúspěšnější ženská umělkyně, která rozhodně nezastavuje, takže já jsem zvědavá, na kolika týdnech nakonec teda Ella Langley skončí a ano, pokud třeba sledujete i nějaký žebříčky nebo články o tom, co je ten letní hit, tak co se týká Spojených států amerických, tak podle toho, kde bydlíte, což jsme minule tady s Vaškem koukali taky na takovou mapku společně off-air, tak podle toho, kde bydlíte, tak máte ten letní hit, ale většina Spojených států amerických tohleto je ta její hitovka, takže...
0: A teď nechci být zlej, ale Ella Langley ještě má něco před sebou, její teprve 27 let, já jsem se teďka díval, kolik jí je.
1: Ano.
0: Oproti Beyoncé, který už není 27 let.
1: No není, no.
0: Takhle.
1: Tak takhle, už to asi nechytne.
0: Řekl jsem to dost politicky.
1: Řekl jsi to dostatečně, si myslím diplomaticky, že v podě, že bys mohl jít do politiky, ale to ještě navíc, jak...
0: Když v politice se diplomatika teďka na to...
1: Ale v tom roce 2003 taky to měla Beyoncé ještě před sebou.
0: Jo, to je pravda.
1: No, ale i tak, jakože musela, hele, tenkrát vlastně začínala solovou kariéru, ale musela i tak, aby měla ten rekord vůbec nakombinovat dva tracky, což ta Ella Langley je úplně někde jinde, ale zároveň takhle. To skutečný country, to je taky ještě další věc, která se tam teď objevuje v komentářích, že je tak country Beyoncé. Jo, tak jo, Ella toho má hodně před sebou a vzhledem k tomu, že má právě ještě jako za sebou takový ty velký hvězdy, jako je ta Miranda Lambert, která s ní spolupracovala na tomhletom songu, to je taky jedna z nejúspěšnějších amerických country zpěvaček, skladatelek a tak dále. Je tam ten Luke Dick a další, tak jako určitě Ellu Langley ještě čeká dlouhá country kariéra.
0: Jo, pro nás je to asi trošku vzdálené téma, co se týká teda country jako hudební.
1: Jo, co se týká hudební, tak samozřejmě je to mimo, ale asi si přijde pro další skalpy lidí z našeho playlistu.
0: Choose in Texas.
1: Texas jedna.

Jak to vypadá na silnicích? Pokud jdete z České Lípy ve směru na Mladou Boleslav před Doxy, máme dopravní nehodu dvou osobáků. Ta se v tuto chvíli došetřuje. Jinak hlavní město hlásí poměrně klid, takže tady byste se neměli zdržet s nějakou dopravní nehodou. Cestování by v tomto směru by mělo být naprosto bez problému.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Počkej, ty mě zveš do galerie?
6: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
5: A co tam budeme dělat celý den?
6: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
5: A pak?
6: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
5: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Swedish House Mafia, Ali Kelly, Happiness is so sad. Hned v úvodu si se mě, Barbu, ptala, že jsem určitě něco připravil skvělýho. Já nepochybuju o tom, že už o tom také víš, ale proč si to jako nepřipomenout pro všechny ostatní? Jsou dvě věci. Kingdom Come Deliverance bude mít pokračování a už se tak jako předpokládá, že to bude v příštím fiskálním roce, což je tedy od 1. dubna do 31. března 2028. Uh-huh. Takže tady se očekává, že bude třetí pokračování, prý už se na to maká. Takhle, oni jak mají ten engine, tak už se to potom jednodušejíc asi všechno dělá. Vzhledem k tomu, že Jan Ptáček bude mít jeho spodu, že jo, mám ten dojem, takže taky si na tom jako taky to dá prostě šanci vydělat dalším. To je jedna z věcí, o který jsem chtěl jako mluvit, a byl tady velký únik GTAčka.
1: Totiž, už zase?
0: Jo, už zase. Je tady nějaký únik nějakých těch záběrů z toho, jak to vypadá, nějakých těch videí, a musím říct, že mě to docela jako baví, a sám si říkám, jestli do těch GTAček jako půjdu nebo ne, ale asi spíš si jo.
1: Asi jo?
0: Že bych si to jako dal. Nebudu asi úplně v té první vlně. Já myslím, že až tak po Vánocích, po novým roce.
1: Si na to uděláš čas.
0: Si na to udělám čas. Já to nechám trošku odehrát ostatní.
1: Jo.
0: Abych taky se mohl inspirovat nějakýma těma videama, jak se některé věci jako dělají, protože ne úplně jsem taky už jsem taky trošku hloupej na některé věci, že na spoustu věcí nepřijdu. Kde, co a jak.
1: Já taky ne, proto nehraju Kingdom Come Deliverance. Ani jedničku, ani dvojku, ani trojku. Která, tak zatím to vypadá, že to bude ta Salvation, ale tak jako někdo říká, že by to mělo být v podstatě jako spin-off, že už se nebude pokračovat v tom příběhu, který je tam teď nastavený, ale uvidíme, co s tím bude.
0: Mělo by to být nějaký rozsáhlý RPGčko, kde budeš moci jezdit kamkoliv, že si budeš moci vytvářet sama vlastně zase jakoby ten nějak jako ten děj a že...
1: No. A to já už jsem na to stará.
0: A to už bude asi, to bude na dlouho. Tak jenom tohle z toho jsem chtěl říct, že jsem tohle z toho si třeba připravil.
1: No to jsi připravil hezky.
0: Já vím, byla to jen taková rychlovka, no.
1: Ale
0: myslím, že to úplně stačí.
1: Rychlovka dobrá takhle před koncem hodinky.
0: I rychlovka je dobrá.
1: No.
0: Lepší nějaká, nežli žádná.

0: Killers a The Man. Brandon Flowers tak dlouho koketoval s tím, že udělají novou desku, nakonec to zrušili, smázli a nakonec si natočil po 11 letech další solovku, která je country. Album Thrasher bude vycházet tento pátek. Jak se mu bude dařit v té country hit parádě, tak to se teprve uvidí. Babu, zastavilo se londýnské oko 27. července. Což je samozřejmě to ruský kolo.
1: Ano.
0: A zastavilo se proto jenom, aby bylo součástí světového rekordu nebo zápisu do Guinnessovy knihy rekordu, protože se rozhodli němečtí inženýři z Parkside s tím, že jenom obyčejnou vlastně vrtačkou nebo šroubovákem tím elektrickým, že to rozpohybujou.
1: Mm-hmm.
0: Byl u toho prostě i chlapík z té Guinnessovky a nakonec tady se to skutečně podařilo. Přes hydraulické čerpadlo, kterým tou vrtačkou rozpohybovali hydraulické čerpadlo, a pro ten zápis bylo důležité, aby to kolo alespoň se pohlo o půl metru.
1: Ano.
0: Nakonec se jim to podařilo o 2 metry.
1: No tak super.
0: Musím říct, ale, nebo takhle, mohli bychom si na tom udělat takový ten český, jakože, ale za to můžeme my, protože to ložisko, to uložení celého toho kola, tak to vzniklo v plzeňské Škodovce.
1: Takže to je český rekord.
0: Takže to je v podstatě český rekord, děkujeme pěkně, naschválenou.
1: Proveden německými inženýry.
0: Ano, potvrzený, že to jako jde.
1: Takhle bych si to nějak potichu představovala, tu naší spolupráci.
0: Ano. Express.
2: Express FM.

0: Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, 5 švestek a Poberta. Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník byl člen slavného texaského tria téměř 60 let. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus a na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 a na zápasy s Anglií od 690 korun. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne místy polojasno, sem tam se vyskytnou přehánky a sem tam i nějaká ta bouřka. Teploty 23 až 27, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
3: Středa 19. srpna, 8 hodin minuta k tomu. No já bych ještě, vlastně, co jsme nekoukli, Vašku, jsou ty MTV Video Music Awards.
0: VMA, ano, ano.
3: To bychom mohli, protože letos jsem překvapená. Mám pocit, že to tak jako trošku vyšumělo. MTV Video Music Awards. Jako samozřejmě, každý rok to nějak je, ale letos mám pocit, jako kdyby to lidi zajímalo, protože to na mě jako skákalo i z českých profilů, zahraničních profilů, všichni se tomu věnují, takže buď je taková okurka, že už i MTV VMA si lidi řekli, hele, tak pojďme to trošku jako tady oživit.
0: A nebo je to tak zajímavý, že to všichni zajímá a všichni prostě tím žijou.
3: Přesně tak. Asi za to může i návrat Madony, ano, mezi nominované.
0: Ano, ta je rekordní. Jak hodně rekordní, vám řekneme za chvíli. Z hudby Atlas Genius a Rose Grey.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Rozgrej na Expressu 8 hodin a 8 minut, středa 19. srpna. Včera byly vyhlášeny, nebo vlastně zveřejněny nominace na MTV Video Music Awards.
1: Rekord možná pro někoho překvapivě drží Madonna. 11 nominací, takže to je letošní číslo 1. Hned za ní v závěsu Taylor Swift. Potom jsou tam Ariana Grande a Sabrina Carpenter a potom samozřejmě nechybí mezi nominovanými Bruno Mars, Zara Larsson, Tate McRae a další. Takže uvidíme, jak tohle nakonec dopadne. Samozřejmě Taylor Swift by chtěla něco vyhrát, protože ona se potřebuje dál posouvat v tom rekordu toho umělce nebo té umělkyně, která vlastně drží nejvíc těch sošek. Jinak možná jste to nevěděli, ona ta soška vypadá jako takový stříbrný astronaut, ale v angličtině to je genderově neutrální moon person. Mm-hmm. Říká tak jenom, kdyby náhodou jste chtěli být jako super korektní. Jinak teda videem roku se může stát video Ariany Grande, Hey Did I Made You Love Me, Bruno Mars, I Just Might, Generation, Storm Staring Young Lee. Potom je tam právě Madonna se svým Confessions 2 The Film, což je vlastně celý ten, já nevím, 13-minutový, nebo tam to pak jakoby čistýho času, myslím, 10-minutový film, o kterém jsme tady mluvili, který mimo jiné začíná takovou tou sekcí, jak tam ty lasery vystřelujou z těch částí těla. Potom je tam Taylor Swift z The Fate of Ophelia a nechybí Sabrina Carpenter z Tears.
0: Já jenom se dívám na to, jak to je genderově nevyvážený, ženy to válcují. Takhle, on už je to nějakou dobu trend, ale tady v tomhle případě tady je třeba říct, že těch mužů tam je opravdu pomálu. Takže
1: musí se asi polepšit s těma videama. Jo. Víš, že zase holky to mají, se říká, že holky to mají v tomhle těžší, že musíš být víc sexy a více jako snažit, aby ses udržel na vrcholu, že kluci jako tam něco třeba koukají, víš, jako jedou vlakem a ještě pořád jim stačí koukat z vlaku.
0: Jasně,
1: do krajiny a když je to super písnička a oni jsou jako dostatečně hezký, tak je to good enough, ale nemusíš dělat jako moc dobrý videoklipy.
0: Takhle,
1: ale
0: kdo má dobrý klipy, je třeba ASAP Rocky, tak to zase jako musím říct, že to má jako nápad, že to je jako vtipný, ale on tady vůbec není, že?
1: Není.
0: Není.
1: Ale to je zase v tom, že určitě si může postěžovat
0: doma,
1: že doma že málo dávají prostor. No, ale oni řekne, jsou tady v hip-hopu.
0: Ariana řekne, ale no a já tam taky ale nejsem, tak co?
1: No.
0: Tak taky nic neděláš.
1: Ne, teď už ve studiu.
0: Jo.
1: Ale to už jsem slyšela tolikrát, že ve studiu. Stejně tak, jako jsem slyšela, že má v šuplíku to reggae album, ale taky se nic nestalo. Máš nějaký tip na to, kdo by nakonec to video roku mohl takhle jako urvat z těch nominovaných?
0: Já jsem těch klipů zase až tak úplně tolik neviděl, úplně jsem nesledoval ke všemu, ale za mě třeba ta Sabrina Carpenter, ta to má vždycky jako vtipný, takže tady bych to viděl, jako že by to mohlo. Jako to, že Madoně vystřelují lasery odtamtud někam do světa, tak to úplně není jako ten správnej asi ten klip, no. Ale jo. Sabrina Carpenter mě baví, to je jasný a asi takhle, no.
1: Tak na tom se shodneme. To bych byla ráda, kdyby to Sabrina urvala.
0: Ano, ano. Překvapilo mě, jak málo třeba nominací má Olivia Rodrigo, která měla teďka vlastně s novou deskou takový velký hype, tak jsem si říkal, že tady to asi jako poletí nahoru.
1: No, ale taky nemá dost klipů, evidentně. No, ale musí na tom ještě zapracovat, kočka.
0: Jo, je to tak. Takže 27. září uvidíme, jak to všechno dopadne. Teď tady byly ty nominace. A tohle je Madonna a Sabrina Carpenter.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slona.
9: Vystřihovali.
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tohle jsou Bleachers, tak už jsem říkal ve zprávách, že budou zveřejněny ta nominace na toho Oscara, nebo kdo nás bude zastupovat. Měli tam být Čika Čeka, to se viděla, kdyby se holuby proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Nakonec tedy už se to ví, už je tady update.
1: Ano.
0: Takže nakonec tedy Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film československý dokument, kdyby se holuby proměnili ve zlato. Pokud nevíte, o čem to je, tak česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon, další film natočený na mobil, zkoumá, proč se jí bratr a dva bratranci ocitli bezdomová a potýkají se závislostí a propojuje v něm deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže. Takže
1: budeme držet pěsti.
0: Nominace, nebo respektive jako ta reprezentace, jedna věc, otázka je, jestli to tam v té Americe přijmou.
1: Jestli to tam přijmou a jestli to samozřejmě se dostane nejdřív do širší nominace, do užší nominace a potom i někdo otevře obálku a řekne Pepa Lubojacky, kdyby se holuby proměnili ve zlato.
0: No a on to není až tak úplně jednoduchý, že jo, protože já vím, když vlastně Jirka Mádl tam byl se svými vlnami, zrovna byly ty požáry a všichni se tam v Hollywoodu starali jenom o tom, jestli mi naschořel barák a nalákat někoho na nějaké promítání, aby se na to vůbec podíval, byl velký problém.
1: Jo, tak vlastně i kluci z Karlových Varů, že jo, tady říkali, jako kolik stojí vůbec jako dostat český film do Hollywoodu a i ten boj o ty Oscary je dneska samozřejmě otázkou peněz. I když se chcete tvářit, že ne, tak potřebujete kampaň ve Spojených státech, když přijedete do Los Angeles, tam jsou všude neustále billboardy, kde na sebe umělci upozorňují, nejenom co se týká Oscaru, ale i dalších cen, to je pořád for your consideration. Dělají se zkrátka večírky, neustále se řeší, jak jako, no, udělat, aby vlastně ty lidi, kteří jsou v té akademii, se jako byli nějakým způsobem objektivní, neutrální, ale někdy zkrátka lepší večírek s lepší taštičkou na odchodu může ten hlas získat, no.
0: Takže takhle a budeme držet pěsti a zbytek už si samozřejmě dopovíme někdy příště. Teď už si dáme Crystal D1, za chvíli zkontrolujeme dopravu a už se nám také blíží Filmex s Veronikou Kolouškovou.

Svítíme tady tři zásadní události na silnicích. Jedna je na 13. u obce Ostrov, okres Karlovy Vary, kde je dopravní nehoda osobáku ve svodidlech, policie na místě. D10 před Prahou, 5. kilometr, dopravní nehoda 3 osobáků a ještě také Brno, D1, 196. kilometr ve směru na Prahu, osobák a nákladák.

0: Express Filmix.
1: Unavená pošťačka a drag queen, matka a syn. To jsou dvě ústřední postavy filmu režiséra Šimona Holého, který po uvedení v hlavní soutěži Karlovarského festivalu vstupuje do kin. Filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se před kamerou potkali Pavla Tomicová a Jan Cina. 55letá Zdena vede obyčejný život venkovské poštovní doručovatelky. Dům jí padá na hlavu a samotu zahání chroupáním okurek u televize. Její úspěšný syn Lukáš, který žije ve Francii, se přijíždí naposledy rozloučit se svou nemocnou babičkou, která vysloví poslední přání. Ještě jednou vidět zpěvačku Helenu. Snaha udělat babičce radost svede matku se synem, který celou dobu skrýval, že je gay a živí se dragem dohromady. Lukáš převrátí matčin život na ruby a ukáže jí, že má šanci být znovu šťastná, i když se to obyvatelům vesnice nemusí líbit. V dalších rolích se objeví Alexandra Borbély, Alena Doláková, Jitka Schneiderová nebo Natálie Řehořová.
2: Co ta Helenka? Volala si ji?
3: Jaká Helenka?
4: Máma si usmyslela, že chci ještě jednou v životě vidět Vondráčku.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
2: Že jsi teplý.
3: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
2: Jako co?
1: A ještě je tu americká romantická komedie Na jednu noc, která sice zahraničním recenzentům příliš nevoní, ale divákům se moc líbí, a to hlavně díky chemii Moniky Barbaro a favorita na roli Jamese Bonda, Keluma Tardnera. Komedie vychází ze situace, že je v Americe zakázán nemanželský sex. Tedy s výjimkou jediné noci v roce, kdy mají nesezdaní dovoleno se spustit, a to kolikrát se jim zlíbí. A právě během tohoto svátku nezávazného sexu do sebe v New Yorku narazí Owen a Ellie.
5: Everyone's in a good mood tonight.
6: Tonight is the one night a year single people are allowed to have sex.
7: To finding true love or just like a good guy.
8: Sorry.
9: I'm Owen.
7: Allie.
9: You're not gonna believe me, but nothing you could say
8: go.
9: Would convince me to have sex with you.
6: Hey.
9: God, you're good.
0: Express Filmix
10: na Express FM.
11: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
10: Express.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Music. First. Express FM.

0: Kalin a Fiddlersky na Express FM. Babu.
1: Pašku.
0: Budeme se bavit o výhrách. Opět, má to příběh.
1: Co vyhraju?
0: No, ty nic. Aha. Ale takhle, občas si člověk někdy vsadí, nekontroluješ ani ty čísla. Někdy, pokud to máte online, tak si to můžete asi v mobilu rovnou, vám to napíše, že jste nic nevyhráli, příště to zkuste znova.
1: Ano.
0: Což je takový můj nejčastější případ. Ale taky někdy prostě si vsadíte, máte ten los, ten tiket a jdete si ho zkontrolovat. A někdy se vám může stát, že vám třeba v té trafice, kde jste to sázeli, kam chodíte pravidelně, vám řeknou, ten los je nevyplatitelný. A ty vy to pochopíte jako tak, jakože, aha, tak jsem nic nevyhrál. Nakonec ten tiket zahodíte. Ale okay. Posléze zjistíte, že jste vyhrál 1 000 000 €.
1: Jo,
0: co se pak takhle, tedy...
1: Jasně, že je nevyplatitelný, protože on to tam u sebe v trafice nemá.
0: Protože logicky nemá jako 1 000 000 €, že už tam prodává cigára a občas noviny, které už tak dneska nikdo nečte.
1: Chcete to hotovosti nebo nějaký cashback, nebo jak to uděláme?
0: Chcete to v cigárech nebo tak?
1: Jo, a nebo ještě takhle, můžete si vybrat. Tak chcete koupit tuhle trafiku? A ještě bych vám musel doplatit.
0: No takže tohle se stalo. Nakonec tady jako ta žena z Apulie, tam, kde se dělá to primitivo, to víno, co máme tak jako společně si rádi.
1: Šla prostě do té trafiky, jestli mají kamerový systém, kde by to odhalili, že vyhrála.
0: No ne, oni nakonec tady našli ten popelářský vůz, který odvážel ten tiket.
1: Ne.
0: Nechali to prohledat a nakonec se našel téměř v neporušeném stavu. Ovšem ona bude muset zaplatit to hledání. Ten plat a ty nadčasy.
1: Teď už na to má.
0: Teď už na to má, takže jí to asi pravděpodobně jako nezrujnuje.
1: Tak to měla ale velký štěstíčko. A bylo to nějaký problematický, když jí vlastně jako dovolili hledat ten tiket? A nebo jí tak jako nějak ochotně pomohli?
0: Ne, nakonec byli jako ochotní.
1: Aha, ptám se kvůli tomu, že existuje příběh nějakého toho týpka, co měl na tom harddisku ty bitcoiny a už já nevím kolik let.
0: Už to vzdal,
1: ale hrabal se po té skládce, že jo, prosili a furt se tam chtěl dostat, já nevím co, a bylo to strašný problém vůbec.
0: I za cenu toho, že by prostě dal nějakou odměnu, protože tam byly jako miliardy.
1: A nechtělo se jim.
0: Tak
1: proto se ptám, jestli jako musela něco slíbit, nebo...
0: Nebo oni zjistili, který popelářský vůz to byl,
1: jo.
0: A vlastně ještě ani na tu skládku nedojel pořádně. Takže to tam jako vysypali na nějakou extra hromadu a hledali to, až to tady jako našli.
1: No, ale mohli klidně říct, že jako on se tady měla vyhodit na schle.
0: No.
1: A pak sami.
0: Jenomže to by se asi domákli, že jo? Že někdo asi z těch popelářů najednou začal jezdit nějakým lepším autem, nežli popelářským.
1: Ty jo, najednou zlatý náušnice vzadu. Máš nějaký nový vlasy? Jo? Mám, a co?
0: Se ptáš?
1: Jsem našel v popelnici, nechvůl.
0: No tak to je takový příběh.
1: Voplá, kondicionéra, dobrý.
0: To je takový příběh jako...
1: Všechno dobře dopadlo.
0: Se šťastným koncem, tohle má happy end.
1: Je, to mám radost.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: S 9. hodinou jsou tady další zprávy. Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Nyní rozhodnutí nahlásil Evropské komisi. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchester City, kde držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil 7 sezon, oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 1,85 miliardy korun. Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne i místy polojasno, ale ojediněle se mohou objevit i přehaňky a sem tam i nějaká ta bouřka. Teploty dnes 23 až 27, na Moravě až 30 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: A jo, jo, no, to si myslím, že někomu nakonec v tom Realu Madrid udělalo mrzení, že to s tím Rodrym nevyšlo a on si vybral rivala. Jsem zvědavá, na koho všechny ty prsty tam ukazují, kdo za to může, kde se to pokazilo, co se přesně stalo, proč to nevyšlo a jestli tam budou padat hlavy, uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně u nás hlavy padat nebudou, nebo takhle, doufám, že třeba neusíná ten udou, jakože takový to... To, kolik je? A ještě vysílaj, dobrý. Cože? Tak, Youngblood, Barry Can't Swim, anebo taky Muse, to je muzika, která nás čeká teď po 9. hodině. To je jasný. No a já tu mám takový zajímavý povídání o Zaře Larsen, která mi je zase o něco sympatičtější.
1: Tak já se přidám.
3: Dobře.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Barry Can't Swim, Return to Bible. Tak co ta, prosím tě, Zara Larsson, co provedla, že jsi zvýšila zase u tebe karmu?
1: Ano, zvýšila si u mě
0: svoji karmu u tebe.
1: My jsme se tady o ní bavili takhle mimo mikrofon s Vaškem, na chvilku jsme ji zmínili, protože jsme tady dneska řešili nominace na MTV Video Music Awards a třeba americký kosmopolitán měl pocit, že Zara Larsson je málo nominovaná, ona tam má myslím jenom jednu nominaci a to má ještě společně s Pink Panthers. Takže Zara Larsson trošku tady jako, řekněme, MTV Akademie přehlídla, ale o vítězích nakonec stejně rozhodnou hlavně hlasy fanoušků. Ale Zara Larsson si myslím, že to, proč se jí daří se vlastně dostávat do popředí a daří se jí budovat ten brand té divy, je to, že ona je v podstatě non-stop na internetu. Ona se totiž naplno pohroužila do těch trendů, který lidi začali vytvářet na ty její písničky a ona si řekla na začátku, hele, to jsou nějaký jakoby královiny, třeba to s těma delfínama, víš, jakoby prostě
0: no.
1: I want to be part of your symphony, kdy začaly se dělat takový ty fanouškovský videa a byly tam vždycky nějaký delfíni a něco, tak ona místo toho, aby si jako řekla, to je hrůza, oni tam jakoby dělají nějaký videa s delfínama, tak ona si říkala, ha, oni dělají videa s delfínama a začala vlastně ty scénky z toho internetu převádět i do svých živých vystoupení. No a začala být čím dál tím víc online, na TikToku, aktivně komentuje, reaguje na komentáře, točí videa, točí třeba i různý jako zase taky reakce na ty fanouškovský videa a tak dále. A myslím si, že jí to jako hodně pomohlo, že ona je teď vlastně za takovou tu jako vtipnou, autentickou, to, co dneska fanoušci od té svojí jako hvězdy a budoucí ještě větší hvězdy očekávají. K tomu samozřejmě skvěle vypadá, dobře zpívá, jako tak to tam všechno samozřejmě s tím jako funguje. No a Zara Larsson teď měla takový trošku, má malinko jako problémy s vyprodáváním koncertů v Bangkoku. A taky si někteří fanoušci hlavně jako stěžovali, že ty lístky jsou strašně drahý, že proto to nekupujou. Mm-hmm. No ale ona tam na férovku prostě prozradila, že za prvý aktuálně z toho tourování, na kterém je už víc než rok, ona moc peněz nevydělává. Za prvý, protože to, co vydělá, investuje zpátky, že to rozhodně není, že někde sedí jako na hromadě peněz a neví, co s nima, že to pořád investuje zpátky do toho. A navíc taky musela prozradit, že možná lidi si myslí, že je slavnější a mocnější, než je, ale ona opravdu vůbec není ještě ve fázi kariéry, kdyby mohla ovlivňovat ceny vstupenek. Mm-hmm. Řekla, že se vlastně za to omlouvá, že jí to mrzí, že uznává, že ty lístky jsou drahý, ale že bohužel ona není ten, kdo o tom rozhoduje a že by se samozřejmě někdy ráda do budoucna dostala do pozice, kdyby mohla říct, já bych si představovala, že moje lístky budou stát tolik, nebo pojďme se o tom nějak bavit v téhletý oblasti lidi, pojďme to tady udělat za takový peníze, tady za takový peníze, ale že opravdu tak daleko není. Takže tam teďko, myslím, poctivě taky někde na internetu tak dlouho tancuje, vždycky tam má nějaký video, dokud se koncert Bangkoku nevyprodá, ale asi se to ani nestane.
0: Mm. Ale takhle, já jsem teďka koukal ještě na Wikipedii, jestli už ji zase změnili na zpátek tu fotku, jako to bojovala, protože tam měla v takových těch modrých nějakých šatech na nějakým tom koncertě, pořád tam má ten svůj růžový topík s těma plavkama.
1: No, tohle to vypadá, že na té jako hlavní Wikipedia stránce už tenhle ten boj skončil, ale samozřejmě na takových těch místních, jako je česká Wikipedie, německá a tak dále, tak tam má někde samozřejmě ještě pořád.
0: Tam jsem se ani nedíval.
1: Fotky ne, který bych chtěla. Ano, tady, řeknu, ne, tady, který bych chtěla.
0: Ano. Na český Wikipedii je přesně to, co už tam nechtěla, aby tam bylo. Protože přece jenom dneska už je o nějaký to kilčo lehčí. Už je vypadá trošičku jinak, takže že na sobě je zapracovala. Takže česká Wikipedie by mohla na tohle to zareagovat.
1: No, já si myslím, že česká Wikipedie možná schválně to chce asi trolit, ale já si myslím, že by bylo spíš jako hezčí, kdybychom se vlastně jako přidali k tomu, co ona si přeje, že si to zaslouží, protože je fakt jako sympatianda.
0: Jo, ale já vždycky mám takové na ty lokální vlastně Wikipedie, mám s tím trošku problém, protože tam vždycky nějaký fanoušek se proto natchne, něco tam napíše a rozepíše to a pak to třeba ani dva roky není aktualizovaný nebo rok, takže tam není moc co jako si potom jako počíst.
1: Není, no. Tak mohl by, prosím vás, jestli nás poslouchá někdo, kdo může na Wikipedii, že byste tý Zaře aspoň vyměnili tu fotku.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Milky Chance na Expressu 9.27. O víkendu bylo to, nebo skončilo mistrovství Evropy, kde Češi odešli bez jakékoliv medaile, bylo z toho velké halo, samozřejmě se to strašně řešilo. A že jsou sportovci hodně pod velkým tlakem, tak o tom by mohly třeba tenistky vyprávět, protože ty mají sociální sítě plný všelijakých hejtů nenávistných, který se snaží rozhodit, především teda ty tenistky, protože holky na to, na tyhle ty psychický újmy trpí jako častěji. A samozřejmě, že tam jsou ty sáskařský jako lidé, nebo ty sáskaři, kteří prostě jako jsou nespokojení, že jim podělali tiket.
1: No jasně, okamžitě.
0: Jo, tak
1: chcípni.
0: Ano.
1: Zemři, seš k ničemu.
0: Tak teďka něčeho
1: podobného. Zlámu ti ruce.
0: Ano, něčeho podobného se dostali právě, nebo se dočkali i čeští sportovci, atleti. A mě baví, Kristýna Maky se k tomu jako vyjádřila. Mm-hmm. Nevím, jestli si to četla. Mm-hmm. Ona napsala, jdu se někdy podívat na komentáře, protože vyhledávám konstruktivní kritiku.
1: Jo, aha.
0: Na sociálních sítích, jo. Tak to je už jako první fail.
1: A kolik už jí našla?
0: Kterou tam teda moc jako nenacházím. Chtěla bych lidem vzkázat, že jim klidně zaplatíme měsíční soustředění s námi. Musí ho celé absolvovat a ani jeden den nesmí říct, že už nemůžou. Budou to mít celé hrazené, takže je klidně vítám a ti jdou s náma. Jakože není to úplně jednoduchý být vrcholový sportovec a samozřejmě, že jsou země, kde mají taky další vrcholový sportovce a ne vždycky se zadaří, někdy se prostě vám nesejde forma. Vemte si, že třeba bude teďka pádlovat Pepa Dostál v tom Polsku, ale on se vlastně pere s nějakou virozou, takže pojede jenom 500 metrů, hold, prostě byť předtím jezdil skvělé závody a měl ty zlatý a olympijský, tak teďka prostě možná třeba neujede vůbec nic. Jo, takže i s tím se musí počítat, že někdy prostě ten sportovec hold se s tou formou nesetká. Takže asi tak, no. Já se teda nedovedu představit, že bych dělal takovýhle vrcholový sport, protože to je strašná dřina. A těch peněz taky jako to úplně jako není moc.
1: Není, no. Pokud se ti nezadaří nějaký dobrý spolupráce dneska, tak...
0: Jo. Pokud tam nemáš nějaký a prize money, pokud nejdeš na nějaký podnik, kde nějaký peníze jsou. A v té atletice zase to, těch peněz taky tolik nebude.
1: Tak máš sázet.
0: na sebe, jo?
1: No, nějak nenápadně.
0: Tak a teď jsem, já jsem vyhrál, teď jsem si podělala tiket jako sama.
1: Tak se nám k tomu řekne, tak tomu výkonu. Nesnáším se, podělala jsem tátovi tiket. Končím s rozhovorem, když nic zařeknu.

Declan McKenna na Expressu 936. Na silnicích máme hlášené další komplikace. 43 u obce Voděrady, což jsou Letovice, směr Brno, dopravní nehoda dvou osobáků. Pražský okruh, 23. exit 23, nákladňák a osobák. A stále se došetřuje dopravní nehoda na D10, 5. kilometr směr Praha, 3 osobáky v sobě. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Jazzy a Chris Lorenzo Invisible na Expressu 9.50. My se taky zneviditelníme na malou chvíli.
1: Ale jenom do zítřejší. 7 hodiny raní.
0: Ano.
1: To už tady zase se zviditelníme. A ještě si zapneme mikrofony k tomu.
0: Ano.
1: A zhmotníme dobré ráno.
0: Ano. Přidáme několik dobrých témat a navíc ještě i nějakou dobrou náladu bychom mohli
1: A tou muzikou, to už bude taková třešnička na dortu, tak papa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Znovu zavedení EET a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude dnes projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve zítra. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře. Konžský obránce Aaron Van Bissaka zůstane po sestupu West Hamu v Premier League. Přestoupí do Aston Villa. Účastník letošního mistrovství světa bude v příští sezóně v Birminghamu hostovat a poté bude mít úřadující vítěz Evropské ligy povinnost ho koupit. Za 28-letého fotbalistu by měla Aston Villa zaplatit 25 milionů liber, čili 707 milionů korun. A dneska bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách kolem 18 stupňů Celsia. 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krásné středeční dopoledne nám startují Jungle se svým trackem The Wave. Zdraví vás Míša Tůmová, který jeden člověk stojí za absolutně masivním množstvím hitů kapel, jako jsou Blur, Depeche Mode a Mumford & Sons. Co se stane 9. a 16. října a jak to dopadlo se soudem o užívání uměleckého jména jedné zpěvačky? Spousta otázek a ke všem postupně odkryjeme odpovědi. To je to, co nás dneska čeká v dopoledni na Express FM. Teď si pustíme irskou kapelu The Clockworks, kteří zamíří z britských ostrovů na palubu Cargo Gallery na Pražské náplavce, a to 25. října. Vstupenka stojí sympatických 490 korun a pořídíte ji na webu gooout.net.

0: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
6: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Basement Jacks a Romeo na Express FM. Dneska máme středu s datem 19. srpna a na ten den připadá hned několik připomínek, bych řekla. Dneska je Světový humanitární den na památku tragické události v roce 2003, kdy při útoku v Bagdádu zahynulo 22 humanitárních pracovníků. A dnešek má připomínat památku všech pracovníků OSN a humanitárních organizací, který přišli o život při plnění svých povinností. Také je neoficiálně Světový den fotografie, Mezinárodní den pirátů, Mezinárodní den orangutanů a Mezinárodní letecký den. A z toho leteckého mám trochu posttrauma, protože ačkoliv odkazuje na něco úplně jiného, tak mě tím vždycky vyhrožovala mamka, když jsem měla v pokojičku bordel, že udělá letecký den a vezme všechno a prostě mi to vyhází. A dokonce párkrát to i udělala, ale naštěstí jenom před pokoj, ne někam do popelnice nebo tak. Ale i tak to bylo. Krajně nepříjemné, bych řekla. Und da lieben Glauben.

Role Model, High Hopes, 3000 na vlnách Express FM. Britská hudební i módní ikona FKA Twigs má obrovský důvod ke slavení. Americký soud totiž definitivně smetl ze stolu žalobu, která zpochybňovala její umělecké jméno. Zpěvačku vlastním jménem Talia Barnett žalovalo sesterský duo ze starší indie kapely The Twigs a požadovali po ní milionové odškodné za údajné ukradení jména. Já si vzpomínám, že když jsem tu o té žalobě prvně mluvila, tak ty sestry The Twigs měly na Spotify asi 20 posluchačů měsíčně, zatímco zpěvačka FKA Twigs má 3 miliony posluchačů měsíčně. No a jak to teda dopadlo, tak soud se rozhodl, že sestry na jakékoliv právní kroky čekaly neúměrně dlouho, a to víc než 10 let, a FKA Twigs se nijak nesnažila parazitovat na jejich méně. To dává smysl. Zpěvačka tak může pod svým slavným pseudonymem bez omezení tvořit dál. My si pustíme její track s názvem Heart.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
9: Počkej, ty mě zveš do galerie?
10: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
9: A co tam budeme dělat celý den?
10: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
9: A pak?
10: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
9: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
11: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
13: S Datátem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlártem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datát. Opravdový elektrospecialista.
14: Moor Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moor Club. Dlouhá 26.
15: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
16: Snídani?
15: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
16: Oběd?
15: Divadlo Hibernia uvádí
17: romantický muzikál
15: Saturnin.
17: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
15: Od září 2026
17: v divadle Hibernia.
1: Music. First.
2: Express FM.
18: Hey, Billy, you there?

Posloucháte Express FM, tohle to byla americká altpopová divoška Remy Wolf. Ta včera oznámila vydání svého třetího studiového alba s názvem Mud, čili bahno, a to dorazí už 9. října. Zpěvačka přiznala, že tvorba nové desky pro ní byla neuvěřitelně hlubokou psychickou očistou a pomohla jí vstoupit do úplně nové životní etapy. Po náročných měsících na turné se zavřela do studií v Nashvilleu nebo i do New Yorkského Electric Lady, kde vznikla 11 nových skladeb. První ochutnávku v podobě singlu Bottle vydá už zítra. A mimochodem, Remy není jediná, kdo včera přišel s takovýmhle oznámením. Za chvilku budeme pokračovat, ale před námi jsou ještě Fred Again, Phoebe Bridgers, no a taky zprávy v 11.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí.

0: dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byla Gracie Abrams, Look at my life. Ale my se přesuneme za irskou kapelou Fontaines DC, protože oni oznámili vydání svojí páté studiovky. Ta se bude jmenovat Dopamine Chamber, čili dopaminová komora, a vydání je naplánovaný na 16. října. Produkoval to James Ford, který stojí i za posledním albem Romance a který spolupracoval třeba i s Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz, Depeche Mode a dalšími velikány. Zpěvák Grian Chatten popisuje album jako místo, kam posluchač vstoupí a kapela na něm testuje různé skladby a pozoruje, jak mu mění náladu. Ambiciózní koncept, který sedí i tématům, o kterých album bude. Umělá inteligence, politika, klimatická krize, ale prý i to nejžhavější dění ze světa celebrit, což mi tam úplně nepasuje, ale tak uvidíme, jak to bude vypadat. Je to rozhodně zajímavý myšmaš, ale tak od Fontaines DC bych asi ani nic menšího nečekala. První ochutnávkou je single Marianne. Ten je inspirovaný seriálem Ripley s Andrew Scottem v hlavní roli, což je na motivy knihy o panu Ripleym. Jak byl ten původní film s Mattem Damonem, já si teď nemůžu vzpomenout na ten název. Včera rovnou vydali i videoklip k tady tomu tracku a vy se na něj můžete podívat na YouTube. Nám se tady ta skladba líbí moc, takže si myslím, že to tady uslyšíte častěji. Tohle je Marianne.
1: We're Fontaines DC and this is our new song, Marianne.

0: Express. Tohle je Express FM.
1: Express FM. Yo.
2: All right, listen.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. To je jako Pavel, to je jako Trumpota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Salute, Jessie Ware, Heaven in Your Arms na Express FM. Před chvilkou jsem tu říkala, že Fontaines DC budou vydávat nové album a že pilotní single tohoto alba Marianne je inspirovaný seriálem Ripley s Andrew Scottem v hlavní roli. To je podle předlohy knižní talentovaný pan Ripley. Normálně jsem se na to vzpomněla sama. Z toho mám vždycky takovou radost, když si nemusím něco vyhledávat na internetu, ale vzpomenu si sama. Ano, talentovaný pan Ripley, to byla knížka, pak z toho udělali ten skvělý film s Judem Lowem a Mattem Damonem, no a právě i ten seriál, který pokud jste neviděli, tak můžu doporučit, i když je takový dost temnej oproti tomu filmu. Ne, že by ten film byl nějak veselý, to je jedno. Jinak taky jsem vzpomínala to, že to nový album produkoval James Ellis Ford. A říkala jsem, že produkoval i věci umělcům, jako jsou Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz, Depeche Mode, jenomže to vůbec není všechno. Ten jeho seznam je opravdu působivý. Má tam Klaxons, Florence and the Machine, Birdie, Haim, Jessie Ware, Mumford & Sons, Falls, Kylie Minogue, Pulp, New Archives a další a další a další. Je jako geniální muzikant a taky člen Simian Mobile Disco a teďka vydává svoje druhý solový album s názvem Lost in Another World. Akorát ta nahrávka vznikala teda za neuvěřitelně těžkých okolností. Ford ji totiž skládal a natáčel během svého náročného boje s akutní leukémií. Výsledkem je tak hluboká a emotivní deska od muže, který už dvě dekády nenápadně formuje tvář moderní kytarové i elektronické scény. Kromě všeho zmíněného je ale taky členem kapely Last Shadow Puppets s Alexem Turnerem. A ty si můžem pustit.

Asteroids Galaxy Tour Major na Express FM. Americká kytarovka Cage the Elephant ukazuje, že i z těch smutných momentů života se dá napsat krásná a osvobozující písnička. Frontman Matt Schultz v novém singlu Beaches in Tennessee otevřeně vzpomíná na rok 2023, kdy po těžkých reakcích na léky skončil v psychiatrické léčebně. Zatímco před dvěma, třema lety psal texty plný zmatku a paranoji, tak nový track přináší obrovskou úlevu, odstup a naději. Matt přiznal, že titulek odkazu na pláže v Tennessee, Beaches in Tennessee, pro něj symbolizuje definitivní uzdravení a návrat k sobě samému. Výsledkem je neuvěřitelně svěží a chytlavá kytarovka, no a taky zároveň novinka tady u nás na Express FM. Novinka.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.
5: Máte to rádi tvrdý? Laďte každou středu Express Edge.
6: Express Edge.
5: Na Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: FK Twix vyhrála první fázi soudního sporu o porušení ochranné známky kvůli svému uměleckému jménu. Zpěvačka vlastním jménem Tylalah Barnett byla obviněna z porušení autorských práv indie kapely The Twix. Sestry původně žalovaly FK Twix v roce 2014, než žalobu stáhly, když byla jejich původní žádost o soudní zákaz zamítnuta. Poté podali návrh na novou žalobu, v níž tvrdili, že se zpěvačka se svou slávou snaží oslabit, ne-li zničit jejich duševní vlastnictví. Včera ale okresní soudce rozhodl, že obvinění z porušení práv ze strany skupiny Twix jsou příliš stará. Zara Larsson naznačila, že podnikne kroky k dosažení nižších cen vstupenek pro fanoušky na svém příštím turné. A to poté, co se její koncert v Bangkoku dostal pod palbu kritiky. Vstupenky se tam neprodávaly a zatím mohla být i cena, která začínala na 62 librách. A to je vzhledem k její popularitě dost přestřelené. Ve videu na TikToku naznačila, že se na svém příštím turné pokusí sehnat levnější vstupenky, ale že ona není ta, kdo profituje z cen vstupenek se slovy v tuto chvíli jsem v podstatě taková nezisková organizace. Robert Clivelier, jehož příjmení je jedno ze dvou C, z názvu CNC Music Factory, minulý týden podal federální žalobu na současného majitele názvu CNC Music Factory, repera Frederika Freedoma Williamse. Vztahuje se prý výhradně na Roberta Clivelse a Davida Cola, kteří skupinu založili v New Yorku v roce 1990 a jsou jedinými členy CNC Music Factory. Žalovaný Freedom Williams působil výhradně jako hostující umělec na konkrétních nahrávkách. Pan Williams nikdy nebyl zakladatelem ani spolumajitelem ani podepsaným členem skupiny a tak chceme odškodné ve výši nejméně 30 milionů dolarů a aby Freedom Williams přestal ochrannou známku používat.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá tendrem Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu MU400 pro regionální dopravu. Upozornil na to dnes server z dopravy.cz a informaci potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Skupina Jeptišek na severu Itálie vytáhla do svaté války proti místní radnici. Bouří se proti plánům na reorganizaci pláže. Jeptiškám ale nevadí pohled na lidi v plavkách, ba naopak. Sami část pláže provozují a nelíbí se jim, že by o lukrativní místo měli přijít. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku vinu přiznal. Dnes bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo přehánky, k večeru na severu četnější. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na severu kolem 22, jinde 24 až 28 a na horách kolem 18 stupňů Celsia.

0: Peggy Gou a Ira Starr, Woman, nejhranější song týdne na Express FM. Druhá řada seriálového hitu Extraktoři rozčeřila prázdninové televizní vody. Příběhy speciálních agentů, kteří zachraňují Čechy unesené v zahraničí, můžeme sledovat každý pátek na platformě OnePlay. Druhá řada na obrazovky opět přivede Jakuba Štávka, Jana Révaje, Pavlu Gajdošíkovou a další více či méně známé tváře. Nováčkem tvůrčího týmu za tímhle seriálem je režisér Jan Pavlacký, což je dnešní host kolegy Michala Plška.
1: My jsme skutečně fakt jako chodili po městě a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře. Jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domů, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme mě točili v nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo.
0: Mimochodem, Jan Pavlacký je taky prvním českým režisérem, který točil pro Netflix. Celý rozhovor, čili pořad Express Star, odvysíláme dneska večer od 7 hodin tady na vlnách Expressu a případně si ho můžete pustit už teď na našem webu expressfm.cz.

0: Posloucháte Express FM? Tohle je elektronické duo Icarus a zpěvačka Aurora ve společném tracku Home. Za malou chviličku taky Somber a nebo brněnský Remedy.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Express. Music first. Express FM.

rovinou. Tak se jmenuje track nadějného nového českého producenta, který si říká Remedy. To je to, co jsme právě slyšeli na Expressu. Američtí pankáči Green Day mají v amerických kinech svůj film hudební s názvem Nimrods. Ten je o fiktivní kapele, která má být před kapelou nebo před skokanem právě Green Day. No a protože se tam má takový úspěch, tak bubeník Trey Cool v rozhovoru naznačil, že ve hře je návrat k myšlence natočit celovečerní film podle jejich přelomového alba American Idiot. Příběh, ze kterého v minulosti vznikl i úspěšný muzikál na Broadway, měl mít tu filmovou podobu už před lety pod hlavičkou stanice HBO, ale tehdy ten projekt padl. Jenomže ten úspěch tady toho jejich nového filmu, který teda byl v amerických kinech, nebo je a v našich ne, tak všechno mění. Trey Cool s úsměvem potvrdil, že debaty o filmovém American Idiot jsou znova na stole. Jedno ale kapela striktně odmítá, a to klasický životopisný dokument o svojí historii, protože do důchodu ještě určitě nejdou.

0: Hashtag nebudu doma. Nebudu doma, vyrazím na výlet. Tahle rozkazovací věta asi nabírá na síle, jak se nám odkrajuje čas určený prázdninám. Ale výhodou výletů po Česku je, že je můžete absolvovat i během jednoho víkendu. Tentokrát vás budeme lákat do Olomouckého kraje. Kromě krajského města s krásným historickým centrem, kašnami, hradbami, katedrálu svatého Václava nebo bazilikou na svatém kopečku s oblíbenou zoo poblíž můžete zdolat Praděd, nejvyšší moravskou horu, ideální pro pěší výlet a rozhled do krajiny. Skvělým výchozím bodem je Ovčárna, Karlova studánka nebo Ramzová. Jedním z nejpohádkovějších hradů v Česku je Bouzov, známý romantickou architekturou i filmovou atmosférou. A za návštěvu určitě stojí i ruční papír na Velké Losiny, unikátní technická památka s několika set letou tradicí výroby ručního papíru. Pokud chcete objevit místo, které je skrytou perlou Olomouckého kraje, vyrazte k Rešovským vodopádům. Mezi skalami, lávkami a kaskádami říčky Huntavy vás čeká jeden z nejhezčích přírodních výletů v podhůří Jeseníku. K návštěvě láká i Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, které připomíná, jak se žilo a hospodařilo na tradičním hanáckém gruntu. Srdcem areálu je kamíničkův grunt z roku 1876 s dochovanou obytnou i hospodářskou částí, zahradou s ovocnými stromy i historickou špaletovou stodolou. Během komentované prohlídky poznáte každodenní život na hanáckém statku v 19. a první polovině 20. století. Nechybí ukázky lidové architektury, dobového vybavení, tradičního odívání ani hospodářská zvířata. Muzeum je příjemným cílem pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí na chvíli zpomalit a zažít atmosféru staré Hané. V sobotu 29. srpna navíc areál ožije akcí Dožínky na Hané. Od 10 do 17 hodin nabídne tradiční oslavu zakončení sklizně přímo v prostředí starobylého gruntu. Odpočinout si můžete v Kolštejn Wellness centru. Nachází se v Brané, jednom z nejkouzelnějších horských městeček v Jeseníkách. Čeká vás stylové ubytování, moderní wellness a skvělá výchozí poloha pro objevování okolní přírody. Přes den můžete vystoupat na některou z horských vyhlídek, navštívit zámek a zříceninu hradu Kolštejn nebo se vydat za krásami Ramzovského sedla nebo pradědu. Po návratu vás čeká zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě a výřivkách, kde načerpáte síly na další den plný zážitků.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Olomoucký kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Jana v Přerově s rozsáhlým wellness a sportovním zázemí nebo ve wellness a spa hotelu Villa Ragenhardt v Jeseníku, kde vás čeká prvotřídní odpočinek a krásná příroda Jeseníku na dosah. Více pobytů v okolí, celém Česku i dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.

Tohle jsou Nothing But Thieves se svým trackem Baby Cool Evelyn, který pochází z desky Stray Dogs, která bude vydána v září, někdy zhruba za měsíc. A vzhledem k tomu, že se blíží jedna odpolední, tak to znamená fun fact nakonec. Věděli jste, že NASA dokáže astronautům na mezinárodní vesmírné stanici poslat nářadí doslova e-mailem? Zatímco dřív trvalo doručení nového vybavení ze Země na oběžnou dráhu dlouhé měsíce nebo i roky, tak díky 3D tiskárnám ve vesmíru dneska stačí astronautům ze Země poslat digitální soubor s tiskovým plánem a potřebný nástroj mají vytištěný a připravený k použití během několika málo hodin. Což je cool, mě teda nikdy nenapadlo, že se dá 3D tiskárna použít i na oběžný dráze. Tak jsem tady vymýšlela, co bych si tam jako astronaut, který se tam nudí, vytiskla, ale nic chytrýho mě extra nenapadlo. A tady tím fun factem se pro dnešek loučím a budu se těšit zase zítra mezi 10:00 a 1:00. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté a celníci zjistili od začátku roku do konce července přes 630 tisíc případů jízdy bez platné dálniční známky. Rozdali za to pokuty za 48 milionů korun. Irán zvažuje útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy eskalovat válku s Teheránem. Napsal to deník Financial Times s odvoláním na dva iránské režimní zdroje. Enfant terrible světového tenisu Australan Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Během červnové jeho turnaje ATP Tour na Malorce měl pozitivní test na kokain. Tenista vinu přiznal na svém Instagramu. Předpověď na zítřek hlásí oblačnost, nejvyšší teplotou mezi 27 a 32 stupni Celsia. Dnes v noci hrozí v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji silné bouřky. S 13. hodinou na Expressu odstartoval odpolední blok. Hezkou středu vám přeje Veronika Kolouškova.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly Blood Red Shoes, ještě jednou vás zdraví Veronika, přeju vám hezké středeční odpoledne. V pražské zoologické zahradě se na konci června narodilo mládě lachtana jihoafrického. Je to sameček, je to pravnuk slavného Gastona, který během povodní v roce 2002 doplaval z pražské Tróji až do Německa, kde vyčerpáním bohužel uhynul, ale v zoo má svoji sochu. No a tohleto lachtaní mimino dostalo jméno Jabulani. Jabulani v jeho africkém jazyce Zulu znamená přinášet radost. Tak doufejme, že přinese radost návštěvníkům zoologické zahrady tohleto mládě, které můžete od dnešního dopoledne už vidět ve venkovní expozici ve velkém bazénu, kde si zvyká na přítomnost lidí a také na ostatní lachtany. My si teď na Expressu poslechneme Subfocuse a jeho Elevate.

0: Tak to byla energická drum'n'bassová skladba od Suffolkase, jmenuje se Elevate, tak doufejme, že vám to trošku pozvedlo. Tlak, nebo adrenalin, nebo cokoliv chcete, prostě, že vás to pozvedlo celkově. Korunovační klenoty budou přesně za měsíc opět vystaveny, kde je můžete vidět, jak dlouho budou vystaveny, tak to vám řeknu za chvíli. Přiznám se, že v Praze, kde je Pražský hrad, a kde jsou korunovační klenoty uloženy. Žiju od svého narození a za celých 51 let jsem si nenašla čas, abych se na ty korunovační klenoty podívala. Tak doufám, že to napravím letos. Za chvilku tu máme Charlie XCX a taky skupinu Coldplay.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Počkej, ty mě zveš do galerie?
4: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
3: A co tam budeme dělat celý den?
4: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
3: A pak?
4: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
3: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
1: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Music. Music. First.
2: Express FM.
6: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

Přesně za měsíc 19. září budou opět po roce vystaveny české korunovační klenoty. Prohlédnout si je můžete ve Vladislavském sále na Pražském hradu, a to po dobu 10 dnů. Kromě korunovačních klenotů tam bude vystaveno také korunovační roucho z roku 1653. A k tomu bude přidružená výstava, která bude mapovat cestu korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. na český trůn až do doby 18. století. To, že budou korunovační klenoty vystavovány každý rok, tak o tom rozhodl prezident Petr Pavel. A jen v loňském roce je vidělo 51 553 návštěvníků. Architektonický, vlastně tu architektonickou podobu té výstavy má na starosti designové studio Olgoj Chorchoj. Pustíme si Moru Masu, No Hope Generation, zahraje nám taky skupina Neighborhood a nebo Rachel Chinoriri.

Sweater, počasí na svetřík, to dneska je, to souhlasí, já mám na sobě takový tenký svetříček, ale už zítra by mohl na některých místech Česka být zase tropický den, protože teploty mají šplhat k 32 stupňům Celsia. Moc děkuju za zprávu od Lenky z Karviné, takže do Karviné zdravím. Vy, kdo bydlíte poblíž Karviné, tak jistě víte, že v Karviné se nalézá velikánské letní kino v parku Boženy Němcové, které pojme až 3000 diváků, je to něco přes 2032 sedících. A pozor, karviňáci, říká se karviňáci, doufám, že jo, karvinští, v pátek a v neděli tam máte v letním kině na programu Odysseu Christophera Nolana s českým dabingem, to jsou ty venkovní letní, která mají český dabing Odysseu, tak vám držím palce, jak je hezký počasí, jak se promítá. Takže to byl tip pro všechny, kteří bydlí poblíž nebo přímo v Karviné. Pustíme si Rachel Chinuriri, mám tu pro vás píseň Never Need Me.

0: Pozítří je 21. srpen, datum, na které mnoho pamětníků nevzpomíná vůbec rádo. Ale jak se bude 21. srpen 1968 připomínat například na pražském výstavišti, tak to vám řeknu v dalším vstupu. Z muziky tu mám připravenou Eliza Rose, West Side Cowboye a taky třeba Noana Kahana.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
4: Express.
2: Music first.

0: Pozítří si připomeneme už 58 let od událostí 21. srpna 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy vtrhla na území Československa. A při této příležitosti se jako každý rok koná na výstavišti v Praze akce nazvaná Nevermore 68, která dá možnost ohlédnout se za touto temnou kapitolou našich dějin. Tento rok bude věnován tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Je to připomínka masivní vlnové emigrace, která po srpnu 68 následovala. Protože ze dne na den z naší společnosti zmizely tisíce špičkových odborníků, lékaři, učitelé, vědci, umělci, řemeslníci a další lidé. Co se týká toho programu, tak ten bude probíhat na bruselské cestě od 14:00 až do půlnoci. Vstup je úplně zadarmo, budou tam diskuze, budou tam výstavy, budou tam videoprojekce, budou tam živé podcasty a tak dále. A na závěr akce vás čeká letní kino a promítat se bude film Taking Off, první americký film Miloše Formana. My si teď poslechneme Sigrid a její Jellyfish.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hygienici potvrdili v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku přítomnost noroviru. Za posledních 5 dní přibyly už jen 4 případy. Dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Kanye West odehraje v říjnu 2 koncerty v ruském Petrohradu a stane se tak největší západní hvězdou, která v Rusku vystoupí od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Vstupenky se vyprodaly během pár hodin. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde strávil 7 sezon, dnes oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží v přepočtu 1,85 sekin miliardy korun. Předpověď na zítřek hlásí oblačnou oblohu a nejvyšší teplotu mezi 27 a 32 stupni Celsia. Dnes v noci hrozí v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji silné bouřky. Tolik zprávy ve 14 hodin. Posloucháte odpoledne na Expressu. Krásný den vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.

To byla slečna Violeta Grolová a její Bug in the Cake. Když čeští filmoví akademici začali vybírat letošního kandidáta na Oscara, tak jsem si tady tak tajně tipla, že to pravděpodobně, nebo spíš tajně,

samozřejmě ty pláže, že to pravděpodobně bude opět dokumentární film. A to, kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky. A dnes už je jisté, že to byla trefa do černého, takže gratuluju Pepi Lubojacky za kandidaturu na Oscara. Já si myslím, že tentokrát je velká šance, že se dostane do těch nejužších nominací, protože ten film zpracovává velmi originálním způsobem téma, který hýbe jako celospolečensky celým světem, a je to téma závislosti na alkoholu. Kdy uvidíme ten film v kinech? O čem vlastně je? A proč je tak zvláštní a specifický, tak to vám řeknu v této hodině. Pustíme si slovenskou Adélu a její novinku Ain't in LA.

0: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/bílé Karpaty.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tanče pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.
13: FM.

0: Česko má ode dneška svého vyslance na Oscara do kategorie nejlepší mezinárodní film. Je to celovečerní dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky. Je to film, který už získal vítězství pro nejlepší dokument na festivalu Berlinále. Je to film, který jsme zatím v českých kinech ještě neviděli. Byl uveden na Karlovarském festivalu, ale v širší distribuci zatím není a bude až od 24. září. Ještě si musíme měsíc a kousek počkat. Co je to za film? Je to snímek o sourozenecké lásce a závislosti, který diváci označují za emocionální horskou dráhu nebo inovativní, šokující, brutálně upřímný. Režisérka Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí na návykových látkách. Proč závislost připravila bráchu a dva bratrance o vztahy, o zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost sama, ale něco, co začalo daleko dřív? Je to neotřelý mix intimních deníkových záběrů, rozpohybovaných fotografií, různě stylizovaných vzpomínek, grafických koláží a věc, ze kterých mrazí. A to dělá z filmu originální zážitek, který je syrový, ale zároveň hravý. Jako režisérka sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola a má vůbec smysl zachraňovat, nebo se má ten člověk nechat jít? Jak už jsem říkala, je to univerzálně sdílné téma, protože v každé rodině, nebo téměř každé rodině se najde někdo, kdo je závislý ať už na alkoholu nebo na drogách. Takže moc držím palce, ať se ti holuby v to zlato promění. Hrát si budeme Joy Crooks, Perfect Crime.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes večer se po krátké pauze vrací do našeho vysílání středeční speciál Express Star, který připravuje Michal Plšek a který se zve do studia různé filmaře a televizní tvůrce. Prázdninové televizní vody rozčeřila druhá řada oblíbeného původního seriálu Extraktoři. Příběhy speciálních agentů, kteří zachraňují Čechy, unesené v zahraničí, můžete sledovat každý pátek na streamovací platformě OnePlay. Ta druhá řada opět na obrazovky přivádí Jakuba Štávka, Jana Revaje, Pavlu Gajdošíkovou a další herce. A nováčkem je ve štábu režisér Jan Pavlacký a ten bude právě dnešním hostem pořadu Express Star a prozradí nám například to, jak těžké bylo natáčení té druhé řady Extraktorů.
1: My jsme skutečně fakt jako chodili po městě a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře. Jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domů, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme měli točit nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout dnes po 19. hodině. Už teď je ke slyšení v sekci podcast na našich webovkách expressfilm.cz a taky na všech podcastových platformách. Teď se poslechneme Beka a Paul Knight. Odpoledne na Express FM.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Express. Music first.
10: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. FKA Twix vyhrála první fázi soudního sporu o porušení ochranné známky kvůli svému uměleckému jménu. Zpěvačka vlastním jménem Tylajla Barnett byla obviněna z porušení autorských práv indie kapely The Twix. Sestry původně žalovaly FKA Twix v roce 2014, než žalobu stáhly, když byla jejich původní žádost o soudní zákaz zamítnuta. Poté podali návrh na novou žalobu, v níž tvrdili, že se zpěvačka se svou slávou snaží oslabit, ne-li zničit jejich duševní vlastnictví. Včera ale okresní soudce rozhodl, že obvinění z porušení práv ze strany skupiny Twix jsou příliš stará. Zara Larsson naznačila, že podnikne kroky k dosažení nižších cen vstupenek pro fanoušky na svém příštím turné. A to poté, co se její koncert v Bangkoku dostal pod palbu kritiky. Vstupenky se tam neprodávaly a zatím mohla být i cena, která začínala na 62 librách. A to je vzhledem k její popularitě dost přestřelené. Ve videu na TikToku naznačila, že se na svém příštím turné pokusí sehnat levnější vstupenky, ale že ona není ta, kdo profituje z cen vstupenek se slovy v tuto chvíli jsem v podstatě taková nezisková organizace. Robert Clivillier, jehož příjmení je jedno ze dvou C, z názvu CNC Music Factory, minulý týden podal federální žalobu na současného majitele názvu CNC Music Factory, repera Frederika Freedoma Williamse. Vztahuje se prý výhradně na Roberta Clivillierse a Davida Cola, kteří skupinu založili v New Yorku v roce 1990 a jsou jedinými členy CNC Music Factory. Žalovaný Freedom Williams působil výhradně jako hostující umělec na konkrétních nahrávkách. Pan Williams nikdy nebyl zakladatelem ani spolumajitelem ani podepsaným členem skupiny a tak chceme odškodné ve výši nejméně 30 milionů dolarů a aby Freedom Williams přestal ochrannou známku používat.
0: Express FM.

Před 30 lety na Akademii výtvarných umění v Praze vznikla ze 4 studentů skupina, která se začala říkat Bezhlavý jezdec. A příběh a díla této skupiny připomíná nová výstava u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, která potrvá až do 11. října. Já se k ní dostanu v příští hodině. Ještě předtím si zahrajeme dvě poslední skladby této hodiny. Jedna bude od Arlo Parks. Tu, co nevidět, už uvidíme v Česku. Přivítáme a pustíme si taky Red Leather. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Senátoři s úpravami vrátili poslancům vládní předlohu o opětovném zavedení EET, která má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování incidentů připisovaných Izraeli od začátku války v pásmu Gazy. Týká se mimo jiné zabití 5leté palestinské dívky Hind Rajab, její rodiny a 15 palestinských záchranářů. Enfant terrible světového tenistu Australan Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Během červnového turnaje ATP Tour na Malorce měl pozitivní test na kokain. Tenista vinu přiznal na svém Instagramu. Předpověď na zítřek hlásí oblačnost, nejvyšší teplotou mezi 27 a 32 stupni Celsia. Dnes v noci hrozí v Karlovarském, Ústeckém a také v Libereckém kraji silné bouřky. Tolik zprávy v 15 hodin. Ze studia Rádia Express FM vás při odpoledním vysílání zdraví Veronika, přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Teď nás čeká pár dnů, kdyby nás měly doprovázet takové deštíky, tak tu mám tip na jednu výstavu, kterou můžete navštívit v Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Už od června je tam výstava nazvaná Bezhlavý jezdec. Je to výstava pojmenovaná po stejnojmenné skupině.

výtvarníků, která vznikla v roce 1996 na Akademii výtvarných umění v době, kdy Česku vládla reklama, mainstreamová kultura, filmy se půjčovaly na kazetách, muzika se půjčovala, nahrávala na kazety. No a tato čtveřice umělců, jmenovitě Josef Bolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, byla vlastně poslední generací před internetovou a jejich počiny z té doby, z těch 90. můžete vidět právě na této výstavě. Spojovali zájem o neoavangardní umění, o klasickou literaturu, o sci-fi, o DIY a ta na výstava vás jako vtáhne do těch 90. let. Výstavu prostupují motivy fascinace televizí, co by oknem do západního světa, fascinace psychedelií, komiksama, experimentama se změněnými stavy vědomí i každodennosti po revolučních českých domácností. Takže račte navštívit, ještě do října poběží a my si jdeme hrát další muziku. Co to bude? Malcolm Todd, Earrings a taky Calvin Harris s Mary Pierce dohromady. Express.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopy.cz.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
6: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
7: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
6: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
8: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slana.
9: Vystřihovali.
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

Express Old School. V dnešním Old Schoolu se podíváme na velký hit americké hiphopové skupiny Fugees. Ta po svém prvním velkém hitu Killing Me Softly přišla s druhým, který se jmenuje Ready or Not. 1. září to bude přesně 30 let od vydání tohoto songu, ve kterém je vysamplovaná skladba od irské New Age zpěvačky Annie. Oni ji nepožádali o povolení, ona se s nimi chtěla soudit, nakonec to skončilo mimosoudním vyrovnáním. Je tam taky celý ten refrén postavený na hitu nebo na refrénu Ready or Not, Here I Come, Can't Hide from Love od americké vokální skupiny The Delphonics. Tahle ta skladba je považována za jednu z prvních skladeb, která kombinuje v hiphopu zpěv a rap, a na první příčku se dostala v 15 zemích světa. Takže Fugees, Ready or Not, a rok 1996. Express Old School.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
2: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
0: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: troubly hoes and began to wobble.
1: Omlouvám se, že jsem pánovi skočila do řeči. Skladba od londýnských W, kterou naspívala Charlie One, zpěvačka českých Om Square, protože byla unesena do Prahy a začala tady žít a tvořit. A skupina Om Square letos slaví 30. narozeniny, věřte, nevěřte, a připravuje velký narozeninový koncert na 10. listopadu do pražské Roxy. Bude to koncert unikátní, zazní skladby, které provází skupinu úplně od nepaměti, zazní i nové skladby, za tou vizuální stránkou budou stát David Verbík, studenti Umprum nebo návrhářka Magdalena Rajnohová. Za DJským pultem bude Lukas Hulan a objeví se i legendární praotec českého drum'n'bassu Kugy. Já mám někdy paměť na úplný blbosti, ale pamatuju si, že Kugy měl papouška Žako, jelikož se Žako dožívá kolem 50-60 let, tak možná má pořád toho papouška Žako, já doufám, že ano. No takovýhle hlouposti mi jako utkví hlavě a důležitý věci si samozřejmě nepamatuju. Ale vy si pamatujte, že 10. listopadu slaví Om Square 30 let na scéně v klubu Roxy. Od Veroniky už úplně vše pro dnešní den. Za chvíli tady máme pány Petra a Michala, kteří dneska mají za úkol představit vám 5 novinek našeho playlistu. Tak laďte Express dál a mějte se krásně, zítra se můžeme společně slyšet zase mezi 13. a 16. hodinou. Ahoj.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland Express. Music first.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ve volbách na pražský magistrát a do zastupitelstva Prahy 5 budou motoristy reprezentovat i dva z jejich ministrů. V případě zvolení však plánují posty přenechat náhradníkům. Macinka svou kandidaturu označil za symbolickou podporu. Francouzské letectvo zveřejnilo v rámci své zprávy o účasti v misi NATO nad Pobaltím snímky, v nichž stíhačka Rafale monitoruje ruský Tupolev Tu-214. Jde o letoun vybavený laserovým systémem sebeobrany LSZ-100, jímž létá vedení ruské tajné služby FSB. Systém LSZ-100 pak mají také stroje, které vozí ruského prezidenta Vladimíra Putina. Velmi důležitý čtvrtek pro český fotbal. Závěrečný boj o účast v hlavní fázi evropské či konferenční ligy čeká fotbalisty Plzně, Jablonce a Hradce Králové. Jen na Západočechy se ale diváci podívají prostřednictvím televizního signálu. Dnes odpoledne je oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, k večeru na severu území srážky četnější i s bouřkami. Nejvyšší teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů, na horách kolem 18. Na nehody si dejte pozor ve Zlíně v ulici Štefánikova, kde se po nehodě tří vozidel tvoří kolona. V Liberci v ulici Generála Svobody tam probíhá vyšetřování nehody. Na silnici 4368 u obce Prosenice v okrese Přerov je po nehodě dodávky s osobákem neprůjezdný jízdní pruh a nehoda motorkáře se psem komplikuje provoz na silnici 55 v Hulíně v okrese Kroměříž. Délka kolony čítá aktuálně něco kolem 100 metrů. Projedete se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Posloucháte Express FM, kde právě startuje odpolední drive a až do 19. hodiny vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jsme rádi, že jste si z džungle všech rádií v Česku vybrali právě Express FM a po všech vlnách, po všech wave posloucháte právě nás, ať už je to přes FM, DAB, internety, jakýmkoliv způsobem, a že vás je
1: v těch koutech naší republiky.
0: A že vás je 219 tisíc.
1: Ano, už je to oficiální, přátelé, jdeme nahoru.
0: Zase rekord.
1: My jsme to nechtěli nějak zakřiknout při těch minulých krásných číslech, ale 219 tisíc posluchačů týdně je už pěkná řádka lidí.
0: Jo, tak je to hlavně 80 tisíc mezi kvartálně víc, jako to je... Hele, jako jsou náhody, že jo, a potom jsou jako jasně daný věci.
1: A potvrzené kvality.
0: Poslední dva kvartály to roste. A poslední dva kvartály vysíláme Express Drive? No, to nebude náhoda asi, že?
2: My můžeme jenom naznačovat.
1: Ale děkujeme tak, za důvěru.
0: Jestli tohle bylo naznačování, tak proč ne? Děkujeme za důvěru, děkujeme to, že nás posloucháte. Máme radost a samozřejmě tu radost dnes předáme i vám. Budeme tady mít super hudbu, včetně pěti úplně nových singlů. Mám tady dobré zprávy z celého světa. Nějaká ta vědecká studie se taky najde.
2: Hele, co bych tomu dodal?
0: A taky víš, co ti řeknu?
2: No.

0: nejčerstvějšího, největšího a nejživějšího kandidáta na roli Jamese Bonda. Takže zase někoho, kdo to určitě hrát nebude.
1: No tak, ale víš co? Zůstaňte s námi, Bůh ví.
2: Středeční odpoledne na Express FM.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana!
13: Vystřihovali?
14: Tak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: nikdy neodpovíme, ale já doufám, že ty mi odpovíš na otázku, jak to vypadá s tím Jamesem Bondem.
1: V tuto chvíli je prý největším favoritem Jack Loudon. Ty ho znáš díky účinkování v tvém oblíbeném seriálu Slow Horses? Ale samozřejmě taky hraje třeba v Píše a předsudku, vidět jste ho mohli v Dunkirku, ale podle mě je to podobná, jako v tuhle chvíli taková podobná persona, jako svého času Daniel Craig. Je jako známý.
2: Je to blondiák trochu.
1: No taky, ale jako spíš myslím, co se týče tý jako slávy, jo. Oni totiž, když se jako třeba mluvilo o Henry Cavillovi, podle mě Henry Cavill zaprvé teda už je moc starý na to, aby začínal s Bondem, a za druhý je podle mě už jako moc provařený. Navíc teda, a když ještě teda budu brát potaz, že je Highlander a Zaklínač a nevím, jaký ještě další série má.
2: A Superman.
1: Podle mě oni chtějí, jo, a Superman, samozřejmě jsem to poněl. Oni podle mě chtějí někoho, kdo není spojený právě s žádnou jako franchízou, žádnou jako velkou značkou a s žádnou takovouhle sérií, protože chtějí někoho jako relativně nevokoukanýho. Samozřejmě asi nechtějí zase úplně někoho jako neznámýho, jako ve své době právě třeba Daniel Craig byl. Ten jako nebyl žádná velká figura. V té době hrál Pokr v extázi, pár nějakých jako malých, menších rolí si někde zahrál. Ale nebyla to žádná už filmová celebrita. A vlastně všichni jeho předchůdci na tom byli podobně. Hráli třeba v seriálech a tak dále, ale nebyly to žádný jako velký hvězdy. A tímhle uvažováním doufám půjdou i noví producenti, protože samozřejmě víme, že to koupil Amazon, potažmo MGM teda, že si to nechává, koupili to od těch brokoliových za hroznou raketu, a já doufám, že to prostě nepodělají. A zase se teda říká, že Jeff Bezos je velký fanoušek franchise Jamesa Bonda, tak doufejme, že on jako třeba na to dohlídne, aby to nebyl nějaký průšvih.
0: Tu tvoji teorii potvrzujou i samozřejmě sáskový kanceláře, který mají trhy na příštího Jamesa Bonda otevřené, a kurzy se v posledních dnech výrazně hýbou. Právě čerstvě se nahoru dostal právě tebou zmíněný Jack Loudon ze seriálu Slow Horses. Po nové zákulisní informaci od Richarda Osmana vyskočil u britských bookmakerů z outsidera mezi favority. A ještě 17. srpna sásková kancelář uváděla jeho kurz kolem 5:1. Teď už je to 6:4.
1: A mimochodem, víš, co je zajímavý, že castingová režisérka Nina Gold, která má na starosti 26. Bondovku, zároveň tady toho chlapíka castovala do Slow Horses. Takže má s ním nějaké zkušenosti. No, řekněme si ještě to, že na dalších místech těch velkých favoritů jsou Colum Turner, o tom se mluvilo už několikrát, manžel Dua Lipy, že?
0: Tam je kurz 7:4.
1: No, Jacob Elordi.
0: 9:1.
1: A Aaron Taylor Johnson, ale ten už má jenom 10% možnost a myslím si, že ten už je jako odvařený.
0: Ten je na tom stejně jako Harris Dickinson, mají 12:1 a Henry Cavill 10:1. Ale údajně se ty kurzy opravdu mění ze dne na den, takže uvidíme, co se bude dít, ale zatím to vypadá, že novej favorit je na světě.
1: Tak uvidíme, až asi tak zhruba za 10 let bude ten film konečně natočený a půjdeme o holích na tu premiéru se podívat, tak budeme říkat, to jsme tenkrát říkali v rádiu, že tady tento vyhraje.
3: Jo, to byl ještě mladej.
4: Express. Express Drive.

0: Ways Odyssey, Tommy Teo a jejich Always, taková reminiscence starého dobrého hitu, vlastně původně od Stevie Wondera, ale tohle byla verze, kterou společně naspívali George Michael a Whitney Houston, už tehdy skvělým způsobem, a tady z toho byl takový příjemný letní hit, nepletuli se, roku 2022.
1: No já prozradím, že to není jediný letní hit, kterým dnes fanouškům tohle toho žánru i našim posluchačům nabídneme.
0: No to je pravda. No a my teď se podíváme na náš web, kde je článek o jednom skvělým hitu, který máme my oba velmi rádi. Ale vlastně jeho jako pozadí vzniku je velká tragédie. A Eddie Vedder, takže už asi víte, že to bude něco od Pearl Jam, se inspiroval tím, že si přečetl v novinách jednu velmi tragickou událost.
1: Ano, my jsme se teďko právě vrátili do roku 1991, kdy Pearl Jam vydávali svoji debutovou nahrávku Ten. Pro mě, a myslím si, že pro řadu dalších, je v podstatě zásadní. Já jsem ji žil v přímém přenose a vryla se mi do DNA i do srdce natolik, že ji považuji od té kapely za nejlepší, konec konců, jak to u těch debutů bývá. No a Jeremy je, pokud se nemýlim, jeden z vydaných singlů, konkrétně vyšel jako třetí, a to podrž se, 17. augusta právě 1992, ten vyšel vlastně až jako by příští jako, rok.
0: No jasně, no, to vlastně ten, myslím si, že tý desce pomohl vlastně se trošku vrátit zase do povědomí, a já si vzpomínám, že ten videoklip na MTV běhal společně se Smells Like Teen Spirit a možná už tenkrát i s něčím od Jamiroquai, furt dokola.
1: A oni ho dokonce cenzurovali.
0: To bylo každý tak dvě hoďky. Oni ho cenzurovali a vlastně mu dali trošku jiný vyznění, než původně režisér chtěl. Tím režisérem byl Mark Pellington a on vlastně tam dává chlapíka se zbraní. On, vlastně my jsme neřekli, že jistý Jeremy spáchal sebevraždu ve škole před zraky svých spolužáků. No a ten klip to vlastně ukazuje explicitně relativně. No a on bere tu zbraň a najednou je tam, že spolužáci mají odkrvé oblečení. No a ti diváci, kteří neznali to pozadí, tak si vlastně mysleli, že on vystřílel tu školu, což je v Americe celkem běžná věc. Ale on spáchal v uvozovkách jenom sebevraždu.
1: No ale spáchal jí na základě toho, že byl šikanovaný těma spolužákama, jo? To je důležitý říct. A co je taky zajímavý, že tu skladbu složil Jeff Ament, což je basák kapely Pearl Jam. Eddie Vedder jí pak samozřejmě opatřil slovy.
0: No a zajímavý je, že vlastně ta hudba vznikla ještě před připojením Eddieho Vedra vůbec do kapely.
1: No a ty dema nabumnoval Matt Cameron ze Soundgarden.
0: Prostě čekalo to na Eddieho Vedra a myslím si, že je dobře, že to počkalo, protože je to pecka, která, myslím, jak jsi říkal, no, my jsme to žili v přímém přenosu na začátku 90. let a kdo tehdy neměl rád grunge, pravděpodobně asi neměl uši v pořádku.

0: Tohle to jsou skvělí Pearl Jam a jejich Jeremy.
1: Ano, to byl návrat do roku 1991, respektive do roku 1992, kdy tenhle ten single spatřil světlo světa a jako by nezestárl.
0: Nezestárl, za chvilku tady bude Lizzo, anebo Red Leather. A my si dáme soutěž.
1: No a já jenom doplním, že samozřejmě o tomhle singlu píšeme na webu Express.fm.cz.
2: Ano, proto jsme vlastně o něm taky i trochu mluvili.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
9: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
15: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
16: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
17: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
18: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
19: Snídani?
18: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
19: Oběd?
18: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
18: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
18: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
3: Music. First.
6: Express FM.

0: Už o víkendu budeme moci slyšet tuhle skladbu naživo v Praze. Dozněl totiž Red Leather s hitovkou Bonnie and Clyde.
1: No a právě Red Leather je vlastně takový tajemný. On vystupuje v takovém klobouku, na které má třásně, vypadá trochu jako lampa, ale není mu vidět do obličeje, takže on vlastně tají svoji tvář, tají svoji, své opravdové jméno a taky svůj věk. Jediné, co o něm je známé, nebo jedna z mála věcí, je, že žije v Los Angeles a narodil se v Nevadě.
0: Ano, nebudeme říkat konkrétní město, protože to bude předmětem naší otázky. A já jenom doplním, že Red Leather je opravdu velký hudební talent a ve své tvorbě kombinuje nejenom syrový alternativní rock, ale i country a taky písničkářství a v podstatě má i trošku přesah do show businessu, o čem svědčí i námi nabídnutá skladba.
1: No a má na svém kontě zatím dvě alba. Jedno se jmenuje Tahou a druhé se jmenuje Pará podle jeho rodného města. Napověděli jsme, že už je v Nevadě a taky napovíme, že je to město hazardu, ale pozor, jestli vás napadá to jediné město hazardu v Nevadě, tak to je špatně. Takže zapátrejte, koukněte se třeba na Red Leather Musician na váš oblíbený vyhledávač seznam.cz, no a ono vám to tam vyjede. No a my vás pozveme na ten koncert, dva vstupy pro vás máme právě do klubu.
0: Máme pro vás dva vstupy do klubu Meat Factory, o ten koncert pražský byl velký zájem, takže už se dvakrát přesouval. Nyní jsou v předprodejích pouze poslední vstupenky a my pro vás máme exkluzivní vstup plus pro váš doprovod. No a stačí vlastně jediné.
1: Napsat nám SMS-ku na 602-64-903, kde se narodil hudebník, který si říká Red Leather.
2: Drive. Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nová pražská nemocnice bude stát v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Novinářům to ve středu u příležitosti zahájení stavby urgentního příjmu ve Fakultní Thomayerově nemocnici řekli premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Teherán v současnosti zvažuje útoky na americké základny v Evropě, pokud šéf Bílého domu Donald Trump vyhrotí konflikt. S odkazem na dva zdroje z íránského režimu o tom informoval deník The Financial Times. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněn v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve fotbalové asociaci České republiky a etická komise FAČR s ním přerušila disciplinární řízení. Ke stejnému kroku sáhl i bývalý předseda TJ Stad Brno Roman Procházka. V noci bude většinou polojasno, přechodně velká oblačnost, na severu místě i jinde se vyskytne déšť, teploty kolem 20 stupňů. Aktuálně komplikují dopravu nehody na D8, kde z důvodu nehody na území Německa byl zřízen odklon již na exitu 80, je to zhruba na 80. kilometru, je to proto, aby nedošlo k případnému ucpání tunelů. Na pražském okruhu na 60. kilometru ve směru D10 je po nehodě neprůjezdný jeden jízdní pruh. No a osobák to poslal do svodidel na D6 mezi 125. a 126. kilometrem ve směru na Karlovy Vary. Na místě už by měla být policie, proto pojíždějte opatrně. A na silnici 57 v obci Lidečko v okrese Vsetín se po nehodě tvoří kolona, momentálně čítá asi 120 metrů. A opatrně projíždějte i D1 mezi 193. a 194. kilometrem ve směru Ostrava. Mohou havarovaná vozidla překážet v jízdním pruhu, policie už je také na místě. Jezděte opatrně na Express FM, krátce po 17. hodině posloucháte odpolední drive a ze studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Vzpomněl jsem si s názvem této písně Look at my life, tak na takovou tu reklamu, až se ti jednou zobrazí celý tvůj život, ať je na co koukat. Byla to nějaká reklama na alkohol, myslím si, že na whisky. A bylo takový to přesně, jak on jako najednou se ocit jako před smrtí někde a až do narození se mu tam rychle míhaly ty obrázky. Ale pak samozřejmě přežil.
1: To je dobře, že jsi si vzpomněl, protože já jsem včera diskutoval s jedním kamarádem o tom, co mě baví, a na Gracie Abraham jsem si teda rozhodně nebo vzpomenul, opět jsem říkal, je to taková sympatianda, černovlasá, furt o ní s Michalem mluvíme, že je jako vlastně temná, ale temná není, a on furt říkal, Chelsea Wolf a tak, a říkám, ne, vole,
0: jo, počkej,
1: ne.
0: A to ještě musíš říct, že to byl kamarád, který pracuje pro jeden velký label.
1: Ano, nakonec jsme si to nějak vysvětlili, ale já jsem si zaživý.

0: Jo, boha, nemohu vzpomenout.
1: A vydávají oni?
2: Ne, myslím, že ne.
1: Konkurence, ale, jo, konkurence vydává, už vím.
2: Vydávají konkurence, ale jako to nemění nic na tom, že Gracie Abrams nás baví.
1: Ne, je skvělá, samozřejmě, no.
2: A občas si vzpomeneme i na jméno. Teď se přesuneme do světa dopravy, i když možná nezůstaneme v České republice, asi určitě nezůstaneme v České republice. Představ si vlak, který je dlouhý přes 7 kilometrů.
1: To je krása. Jo. A to je osobní vlak?
2: Není to osobní vlak, ale pro ty z vás, kteří nemají třeba takovou představivost jako Michal, tak 7 kilometrů je něco, jako kdybyste vedle sebe položili zhruba 22 Eiffelových věží. Mm-hmm. Jo, tak máte zhruba tu délku za sebou, kdyby také se to poskládalo. A tento celý železniční kolos dokáže ovládat jenom jeden člověk. No a proč o tom mluvím, je to australský BHP Iron Ore Train, který 21. června 2001 vytvořil rekord nejdelšího a zároveň nejtěžšího nákladního vlaku historie. Jeho souprava měřila v těch 7 kilometrů a 353 metrů a tvořilo ji neuvěřitelných 682 vagónů.
1: A co vezl?
2: Asi vezl především železnou rudu, protože celý vlak vážil téměř 100 tisíc tun a z toho samotná ta železná ruda představovala asi 82 tisíc tun. Já ještě dodám, že ten vlak měl celkem 5648 kol. No a vlak vezl tu rudu ze západu australského města Newman do přístavu Port Hedland, odkud se ruda dál vyváží především do Asie. Trasa měřila 275 kilometrů a rekordní souprava jí zvládla za necelých 5,5 hodiny.
1: To je hodně slušný teda.
2: Ale samozřejmě, že na takovouhle masu a tíhu by nestačila jedna lokomotiva. V soupravě jich bylo hned 8 a byly rozmístěny přibližně kilometrových rozestupech. Šlo o diesel elektrické lokomotivy General Electric s výkonem kolem 4500 kW. No a právě tady přichází asi nejzajímavější část, že všech 8 lokomotiv totiž ovládal ten jediný strojvedoucí, my známe jeho jméno, byl to Tom Forrest. No a BHP tehdy testovala systém dálkového řízení, díky kterému se signály z první lokomotivy přenášely do dalších strojů, rozesetých po celé té délce vlaku a jeden člověk tak z kabiny řídil soupravu, jejíž konec byl více než 7 kilometrů za ním.
1: No on ani neviděl, podle mě.
2: Ne? To nebyl
1: jenom, jenom když šel do hodně takový jako táhlý zatáčky asi, no, mohl vidět svůj konec, svůj ocas.
2: Hele, ta rekordní cesta se odehrála nakonec skoro úplně bez problémů, akorát při stoupání v pohoří Chinester Range selhalo jedno ze spřáhel a oprava zabrala několik hodin. Přesto vlak nakonec do cíle dorazil a zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů.
1: Teď si vím, že by se ti třeba v půlce to odpřáhlo, někde v kopci a sjelo by to 3,5 kilometru vlaku by ti sjelo někam do nádraží, no to nechci domýšlet, co by se stalo, no ale on to bylo asi pod těžkou kontrolou a tam by hnedka zasáhli.
2: Ale nejzajímavější je, že šlo o jednorázovou testovací jízdu.
1: Takže teďka tam už nejezdí takhle dlouhý vlaky.
2: Samozřejmě jezdí dlouhý vlaky, ale tohle to je rekordní 7,3 kilometru dlouhý vlak.
1: A teď si vem, kdyby to vezlo lidi.
2: Ty jo.
1: To by tam vešla půlka Austrálie.
2: No. Teď si vím, jak nastupuješ, jo.
1: Prosím vás, tady nám nefungují dveře u těch 28 vagónů, jo. Musíte...
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnic a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Vyrazte se slevomatem do termálu. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
11: Music first.

0: Společnost vám v odpoledním driveu krom Michala s Petrem před malou chvíli dělali i kluci ze Snow Patrol s půvabnou Kylie Minogue.
1: No a kluci ze Snow Patrol jsou samozřejmě částečně ze Severního Irska, částečně ze Skotska, ale vlastně hlavně ze Severního Irska, ve Skotsku jenom studovali. No a jejich sousední země Wales má teď nový zákon. A pozor, je to první země na světě, která pošle do lochu politiky, kteří vědomě lhali v předvolební kampani.
2: Jo,
1: no?
2: To bych si přál u nás to.
1: Ano, tento zákon platí od letošního března. Ale tam já myslím, jako, že je vošajslich to slůvko vědomě. Jo. Protože já jsem slíbil vyšší důchody, ale já jsem nevěděl, že to nemůžu slibovat. Rozumíš? Já myslím, že na to máme. A Stanjura všechno ukrad.
0: Tomu rozumím, spíš by mě zajímala ta reakční doba toho zákonu, jako jak zpátky se s ním může nakládat.
1: No pravděpodobně, jako když lžeš v kampani, tak samozřejmě některý lži jsou jasný, že jo, jako to už se odhalí při té kampani.
0: No.
1: No ale ty třeba něco slíbíš, víš, že na to nemáš, prej peníze třeba, vyšší důchody, nebo že vám vrátíme to, co vám předchozí vláda vzala, ale víš, že to neuděláš, že? Ale potom teda musíš čekat ty 4 roky, podle mě.
0: Nějakou reakční dobu,
1: než,
0: že jo?
1: Než teda ta vláda tvoje skončí a teď pak jako někdo řekne, no ale on nám nevrátil to, co nám tam ta vláda vzala.
0: No.
1: A taky nám nezved důchody.
0: No ale já jsem hrozně chtěl.
1: No ale to, ale už si vědomě lhal, protože jsi třeba viděl, že na to ty prachy nejsou.
0: A půjdou na tvrdo, jo, kucí, jo, když tak, jo?
1: No jasně.
0: No to tak? To jsem zvědav, jako.
1: No,
0: tak kolik je tam pozavírají chlápků.
1: Uvidíme,
0: politiků,
1: jak se to osvědčí ve Walesu, ale víš, co je zajímavý? Že to musel někdo schválit. A že ty politici sami sobě takhle udělá jako jídle bič. Tak u nás by to neschválili, že?
0: No aspoň tyhle, aspoň v něčem jsou z toho rovňáci.
1: Jak se říká, že kapři si nikdy nevypustí rybník, tak u nás podle mě taky se takovýhle zákon nikdo neschválí.
0: Tak jít
1: se
0: na to podívej.
1: No.
0: Ani já, to snad, radši si pustím nějakou písničku.
1: Já se na to dívám, ano. A teď se to hodí, hele, písnička příští se jmenuje Funny Friends.
0: Tak,
1: to jsou takový
0: pro všechny Funny Friends.
1: Legračníci.
3: Express Drive.

0: To byla Hayley Williams, její parta Paramore se singlem This Is Why.
1: No a já vám řeknu, proč by mohla Adéla Jergová z Bratislavy vyhrát Grammy. Protože se o tom šušká a taky proto, že se objevila v hudebním podcastu legendárního Eltona Johna.
2: To je slušný.
1: No, Elton si ji všimnul a pozor, on není jenom hudební legenda, člověk, který vyprodal všechny sály a už uzavřel svoji koncertní kariéru, ale je to taky člověk, který třeba pomohl zviditelnit Lady Gaga nebo Eda Sheerana.
2: No,
1: nebo Dua Lipu, že má s ní takový ten hezký duet.
2: Jako to, že Elton John kulař víme a to, že Adela je perspektivní a kvalitní, o tom tady mluvíme už několik týdnů v podstatě při každém jejím vydaném singlu.
1: Mimochodem, jeho poslední objevy nebo lidi, který hodně nasvítil, jsou Chappell Roan, Ray a Olivia Dean.
2: No prostě na roštěnky má čuch.
1: No očividně. No a teď zkrátka si posvítil na Adélu, no a hudební magazíny, stejně jako on, na ní pijou chválu a vlastně říkají, že by mohla být právě jako objev roku nominovaná na Grammy, jestli tu cenu potom získá nebo nezíská. Myslím, že už je možná skoro jedno.
2: No hlavně ona teďko za sebou má velmi úspěšná vystoupení na předních hudebních festivalech, včetně Lollapaloozy, Leadingu, Reedsu a myslím si, že svým setem koncertním zaujala nejenom přítomný fanoušky.
1: No, mimochodem by Adéla stejně tak jako první Slovenka pronikla do Billboard Hot 100, tak by taky byla první umělkyně z východní a střední Evropy, která by v kategorii objev roku mohla být nominována. Což je jedna z těch čtyř hlavních, že?
2: Já mi můžu prozradit, že máme zákulisní informace, že u nahrávací společnosti, kde Adéla vydává, je to jejich největší priorita a všichni dělají vše pro to, aby Adéla opravdu měla úspěšnou kariéru.
1: Nedivím se a přeju jí to, holce jedný šikovný z Bratislavy.
2: Sympaťandě.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Express FM.
13: Hudba. Na prvním místě.

0: 8 minut před 6 odpolední nám ve středu 19. srpna dohrává Alfie Templeman a jeho single Color Me Blue.
1: No a my si tady dáme zase nějaké ty zajímavosti o lidském těle. Ano. Včera jsme tu měli rostlinky, tak trošku zase odbočíme na jiné téma a budeme se věnovat vlasům a nehtům.
2: Ano.
1: Dokázal by si stipnout, kde na tvém těle rostou nejrychleji chlupy?
0: Mně všude.
1: Tak ty jsi výjimka.
0: Já jsem starý medvěd, takže nemám srst jenom na čele a na dlaních, jo, takže...
1: V pohodě, jako, mě ta odpověď taky trošku překvapila, protože nejrychleji rostou chlupy na obličeji.
0: Na obličeji, takže vousy vlastně teda. Jako
1: no a kdyby, a mám pro tebe hned doplňující ano. otázku. Kdyby ses celý život neholil, dokáže si tipnout, jak dlouhé vousy by si měl?
0: No bylo by to určitě několik metrů.
1: Ano.
0: Tak já zkusím 13.
1: To si trošku přebombil, je to 9 metrů.
0: No tak to jsem zase nepřebombil až o tolik teda.
1: No a představ, 9, no 9 metrů, což jako já jsem čekal, že to bude víc, jako celý
0: omotat,
1: život.
0: Omotat několikrát nějakou šálu.
1: No tak jako já myslím, že nějaký lidi určitě jako dlouhý, tak dlouhý fousiska mají. Představ si, že ženský vlasy mají poloviční průměr než ty mužský.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: Tak je pravda, že třeba moje žena má celá poloviční průměr než já.
1: No, tak to máš malinkou ženu, no. A teď si představ, že jeden lidský vlas může udržet až 0,1 kg.
0: Hmm.
1: A ty nemáš jenom jeden vlas na hlavě, no, takže kdyby si zdal dohromady, dokážeš udržet pěknou váhu.
0: Kdyby to svázal dohromady, ty 9 metrů dlouhý vlasy a vousy, tak bys potom mohl třeba proto prodávat pro jeřáby.
1: No, a představ si, že blondýnky mají více vlasů.
0: Opravdu?
1: Ano, je to proto, že barva vlasů určuje jejich hustotu.
0: Aha, to je zajímavý.
1: No.
0: Říkáš, že nejsem blondák.
1: No a ještě ti můžu říct, že musíš ztratit aspoň 50% vlasů, aby si toho někdo všiml.
0: No, to se mi stalo už, bohužel.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: Rychlý přehled zpráv.
1: K požadavku ministra kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Otto Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliardy na zhruba 20 miliard korun. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování incidentů připisovaných Izraeli od začátku války v pásmu Gazy. Týká se to mimo jiné i zabití 5leté palestinské dívky Hind Rajab, její rodiny a 15 palestinských záchranářů. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu dnes v prohlášení na webu uvedla, že australský tenista měl během červnového turné ATP Tour na Malorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku na Instagramu vinu přiznal. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer postupně až zataženo, místy déšť, přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu území kolem 25, na horách kolem 18. Dopravu komplikují nehody například na D1 na 191. kilometru ve směru na Ostravu, kde se srazila dodávka s motorkou a na místě zasahují složky záchranného systému. Další nehody v ulici Novohradská v Českých Budějovicích, tam je nehoda hned 3 osobáků, policie České republiky už by měla být na místě. Na silnici 20 v obci Lnáře v okrese Strakonice havarovalo nákladní vozidlo, komunikace je uzavřena a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Na silnici 4975 u obce Komárov v okrese Zlín po nehodě se zdržíte v koloně, která má v tuto chvíli 1,3 km, také tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. No a na silnici 22924 u obce Domoušice v okrese Louny kolona tvoří nějakých 500 metrů, tam se zase potkal osobák se srnou a zvěř překáží na vozovce. Další nehoda je ještě na D8 mezi 43. a 42. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu, odpolední drive na Express FM míří do své finálové hodiny, až jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: No a my zůstaneme chvilku ještě ve Spojených státech.
1: Ano, protože jsme vám dnes slíbili novinky a v tuhle chvíli je před náma první z nich. Tu má na svědomí uznávaný americký muzikant Steve Lacy.
0: Ten se proslavil jako kytarista v kapele The Internet, jejím členem je od roku 2015, i přesto, že se ještě taky věnuje úspěšné solové dráze.
1: No a on koncem nebo v polovině července vydal svou třetí solovku, tu nazval Oje. No velká část týhletý štíhlý desetiskladbový kolekce byla nahrána mimo jeho domov v Paříži během období vynucené střízlivosti. Zpěvák narozený v Comptonu totiž přestal pít kávu a kouřit a dost studia vstoupil s jasným zrakem, připraven vyprávět příběhy o touze a dysfunkci dvacátníků.
0: Tady ta věc, která je titulní, tady single Oh Yeah, právě vystřelil i do hitparád, a to díky tomu, že se objevil v závěrečných titulcích nového filmu Spider-Man z Bruce Nový den a právě teď je v zámořském žebříčku na 20. příčce v top 20.
1: Album je označováno jako deska pro kytarové děti, které milují syntezátory, a jako syntezátorové děti, které milují kytary. Takže posouzení už necháme na vás. Novinka. Express FM.

0: non.
1: Chceš mluvit?
2: Jo, já budu mluvit, ale dám si pauzu. Já myslím, že mi řekneš nechci. Už jako v duchu toho dalšího tracku, té další novinky, kterou představujeme.
1: No, občas se zadaří, že vám v pětici novinek, kterou vám nabízíme každou středu mezi 18. a 19. hodinu, nabídneme i něco lokálního, českého, popřípadě moravskoslezského.
2: Ano, v tomto případě tedy přímo z hlavního města, pražskou trojici Gufrau. Ta nepolojuje v tempu a představuje další single.
1: My, Gufrau, hrajeme ještě od doby, kdy tato trojice nebyla tak známá, nebyla tak oblíbená a jsme hrdi na to, že se nám podařilo trošku nastartovat jejich kariéru. Teď tu máme skladbu, ve které se spojili se zpěvačkou Mary April, opět se s ní spojili, která je objev roku, ale já osobně jsem v těch hodnoceních našich velmi upřímný a myslím si, že tohleto je sice bezstarostná záležitost, taková, která potěší v letních dnech jako podklad pro relax i party, ale zároveň je to průměrná záležitost.
2: No tak nemá to žádnou extrémní hloubku. Na druhou stranu zase nemusíme mít samý filozofický úvahy, viď?
1: Prostě to netvrdím, jenom to jsem jako
2: taková takový, pohoda.
1: Jako prostě jo, takový obyčo.
2: No a kdybyste se chtěli podívat na naše poměry tuzemské velmi nápaditý vizuální videoklip, tak se podívejte na web Express FM.cz. Novinka.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrálu, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM. Express FM.

0: To je moje každoroční odpověď na to, když přijde plavková sezóna. My body isn't ready.
1: Já jsem čekal, na co tvoje tělo není připraveno. Každopádně Sombr byl připraven na Prahu a na Českou republiku a odehrál to je docela slušný koncert. Aspoň teda se o tom říká.
0: Totálně vyprodaný Fórum Karlín v Praze by asi mohlo být svědkem a myslím si, že až přijde příště, že už to bude nějaký větší sál. Dokonce bych se nebál, že by to mohla být i největší hala česká.
1: Jo, ale asi možná i jo. My se furt tady ještě spolu bavíme o jednom takovým chlápkovi, ale to už teďko mimo téma. My se vracíme k novinkám a přijde na řadu křehké pohlaví.
0: Ano, Carla Freiman, neboli Cardita, turecko-italská DJka a producentka. Mimochodem, víš, co je na ní zajímavý na Carlitě?
1: No.
0: Má hudební klasické vzdělání, je vystudovaná čelistka.
1: Jo.
0: No a dokonce živé nástroje využívá i ve své tvorbě.
1: Já o ní vím, že její typický sound je něco, je někde na pomezí houseu, melodického houseu, techna a indie danceu a doposud vydala zatím jen asi 16 skladeb, ale podle všeho je její hudební kariéra teprve v rozpuku.
0: Přestože už není úplně teenagerka teda, ale ona si navíc teďka jako k tomuto novému singlu, který je údajně milostným dopisem New Yorku, navíc spojila s americkou dvojicí Sophie Tucker, kterou dobře znáte i z našeho vysílání a možná jste je mohli vidět a slyšet naživo i v České republice. No a jejich společný single se tady jmenuje Manhattan.
1: Tak se ho dáme.
2: Novinka.

0: Tohleto je víkend.
1: Přestože víkend je daleko, viď?
0: Tak jsme v půlce týdne, takže je. Jak se to vezme, jestli víkend je nebo není daleko?
1: Rozhodně už bude.
0: Víkend už skončil právě teď. Tedy aspoň u nás na Express FM se svým singlem Sacrifice a uvolnil místo další skvělé novince.
1: Mně se moc líbí, když spolu spolupracují dvě umělkyně. To je úplně jako, to mě baví.
0: A takže třeba Madonna se Sabrinou Carpenter?
1: Neříkám, že všechny spolupráce mě baví, ale poslední dobou se to děje poměrně pravidelně, viz naše předchozí novinka. No a teď tu máme novinku od dvojky, kterou tvoří Nia Archives a Georgia Smith. Oni jsou starý kamarádky. A teď se znovu spojili v novém singlu Get Me Down.
0: No a právě pochází z desky té první zmiňované, tedy Nia Archives, vlastním jménem Deany Naya Lizen Hunt. Ta vydala to své album v červenci, je to druhá položka v její diskografii a jmenuje se Emotional Junglist.
1: Je to taková fráze, která trochu odkazuje na Niin procítěný, introspektivní pocit ženské energie v klubovém prostoru. No a Get Me Down je jedním ze základních kamenů alba.
0: No, tak se pojďme poslechnout tady tu hvězdnou spolupráci. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Nia Archives a Georgia Smith.

0: A z dílny Christine and the Queens. Poslouchali jste Tilt.
1: No a my jsme se včera už bavili o tom, že jednu z dnešních novinek už naši posluchači znají. Pokud poslouchali v pátek, když jsem tady byl sám, samotinký, tak já jsem jim dával ochutnat tady ten nářez, který mají na starosti Mike Kerr a Ben Thatcher, neboli Royal Blood.
0: Já se na tohleto moc těšil, na tuhletu záležitost, protože Royal Blood mám rád. Přišlo mi, že poslední dobou trošičku ubrali z tempa.
1: Tak zase přidaj.
0: Ta věc, kterou vám za okamžik nabídneme a kterou jste mohli slyšet od Michala v pátek, se jmenuje Ten Over Ten. A je to prostě perfektní návrat do jejich raný tvorby. Oni totiž tu věc nahrávali už v roce 2025. Nebyli ničím tlačení, takže si v klidu užili nahrávání s jednoduchou ambicí, prostě zjistit zase, co dokážou dva hudebníci pospolu.
1: Jo, je to navíc samozřejmě zajímavý právě tím, že jsou jenom dva. Je to jenom basa a bubny, což jako prostě je zajímavá sestava. No a celé album, a to páté v diskografii Royal Blood, najdeme ve svých streamovacích platformách a možná i na pultech obchodu ještě 13. listopadu a bude se na Dead Company.
0: No a kapela k němu říká...
1: Pardon.
0: To nevadí. Kapela k němu říká, že poté, co jsme na pár let pustili motor Royal Blood na neutrál, začali jsme zvyšovat otáčky a s tímto albem hrajeme rychleji a tvrději než dřív a navíc jsme ho skládali s ohledem na fakt, že ho budeme hrát živě ještě mnoho let.
1: No, tak máme se na co těšit. Tohle to je tedy ten pilotní single. Novinka. Express FM.

0: Tak tohle to je novinka, kterou ode dneška budete slýchat na Express FM, Royal Blood a 10 over 10.
1: A zároveň to byla pátá novinka a poslední novinka, kterou jsme vám dneska nabídli, ale pokud jste třeba některou z nich promeškali, tak nesmutněte.
0: Můžete se kouknout na náš web expressfm.cz, kde jsou úplně komplet.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Express. Express.
10: Music first.

0: Pokud si někteří z vás kladli otázku, kam se ztratil pravidelný podcastový pořad mého kolegy Michala Express Star, tak my máme pro vás odpověď.
1: No, ztratil se na prázdniny, užíval si, opaloval se, koupal se, prostě stavěl hrady z písku, jako každý pořad o prázdninách.
0: No ale vrací se ve velkém stylu, zrovna dnešního mě hodně zajímá, protože jeden ze seriálových hitů Unplay, a sice Extraktoři, mě moc bavil, a tak samozřejmě by mě zajímalo, jak se vlastně točí takovýhle seriály v zahraničí.
1: No, točí se to v Turecku, ale hlavně dnešní host Jan Pavlacký je první český režisér, který točil pro Netflix. Jo, takže on, já jsem se ho samozřejmě zeptal i na srovnání toho, jaké to je točit pro takovýhle gigant streamovací a jaké to je točit pro českou streamovací službu OnePlay. Co myslíš, že pro něj bylo lepší z kreativního hlediska?
0: Já myslím, že OnePlay.
1: Máš pravdu, protože on vlastně říkal, že co se týče Netflixu, on tam natočil 3 série hororového hitu Haunted. A on vlastně neměl moc jako ten kreativní vliv, protože on vlastně posílal to rovnou do Ameriky a tam to rovnou stříhal showrunner zase, to je člověk, který vlastně nad tím dí jako kreativní producent. No. No a on vlastně neměl úplně jako možnost do toho zasahovat. Když to tady do toho zasahoval, byl u castingu, byl na místě, no a navíc to dobrodružo v Turecku, ono to je fakt dobrodružo, o tom už tady mluvil producenta, střihač Extraktorů Adam Dvořák, který byl hostem na jaře, když na televizi Nova běžela první řada Extraktorů, no a Honza Pavlacký to jenom potvrdil.
2: My jsme skutečně fakt jako chodili po městě a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře, jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domů, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme měli točit v nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo.
3: Express Star na Expressu.
1: No, samozřejmě musíme dodat taky důležitou informaci, že celý Express Star už teď si můžete poslechnout a částečně i přečíst u nás na webu expressfm.cz. No a hlavně po 7. večerní, to znamená zhruba za 6 minut, taky u nás na Express FM. No a to je taky poslední informace, kterou vám dáváme.
0: Já jednu ještě přihodím.
1: Jo.
0: No, já, aby jsme si to s Michalem dneska ten večer pěkně rozložili, no tak jo. Já se ještě vozvu v 9.
1: Ano,
0: z Express Edge.
1: Ano. Bude to repríza. Protože Express Edge taky si staví hrady z písku a dělá bábovičky,
0: jo,
1: ale vlastně se nám vrací aspoň v reprízách.
0: Ale řídím se tvým heslem, opakování je matka opakování a proto jsme přes léto zařadili ty nejlepší z posledních dílů, takže i dnes se má se na co těšit.
1: No a zase se těšíme i my zítra 16 až 19.
0: Naslyšenou.

0: Express Star. Star.
1: Druhá řada seriálového hitu Extraktoři rozčeřila prázdninové televizní vody. Příběhy speciálních agentů, kteří zachraňují Čechy unesené v zahraničí, můžeme každý pátek sledovat na OnePlay. Druhá řada opět na obrazovky přivádí Jakuba Štávka, Jana Révaje, Pavlu Gajdošíkovou a další více či méně známé tváře. Nováčkem tvůrčího týmu byl režisér Jan Pavlacký, náš dnešní host. Jan Pavlacký se narodil a vyrůstal v Tunisku. Své zkušenosti s filmem, který později krátce studoval v Římě, získal jako tlumočník při tuzemském natáčení filmu Le Miserable. Dále působil jako asistent režie na různých produkcích, od hollywoodských blockbusterů po nízkorozpočtové projekty, aby postupně začal sám režírovat. A to videoklipy a reklamní spoty, ale v roce 2018 se stal historicky prvním českým režisérem, který natočil seriál pro světovou streamovací platformu Netflix, a to 3 série hororu Haunted. Pro platformu Peacock pak natočil další hororovou sérii John Carpenter's Suburban Screams. A pro OnePlay právě druhou sérii Extraktorů. Nevynechal jsi mě zásadního?
2: Akorát v Tunisu jsem se nenarodil, ale narodil jsem se v Karlových Varech.
1: Aha, tak to internet má nepřesné informace.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Režisér Jan Pavlacký, hostem prvního poprázdninového vydání naší rozhovorové série Express Star. Jaké je to mít ten titul prvního českého režiséra, který točil pro Netflix?
1: Tak mimo rozhovory v rádiích na to moc řeč nedojde, že by mi to někde dali slevu v supermarketu. Díky za to, tak to není. Na druhou stranu je pravda, že to někde v nějakých jednáních pomáhá, takže je to určitě kredit, za který jsem rád. A v té době, když já jsem to vlastně ani nevěděl, když jsem začal točit pro ten Netflix, to skutečně jako je první, nejen první režisér český, ale i v té době to byl první seriál Netflix Originals, který se v Čechách točil, takže vlastně tam nás bylo víc i v té produkci, kdo se mohli jakoby tímhletím vytahovat, a bylo to hezký, teď už to nějak nehraje zase takovou roli.

0: v Los Angeles, což je takový sen všech filmařů, protože tam už přesto, že to je jako domov Hollywood, tak v samotném Los Angeles se už zas až tolik netočí, točí se tam hodně, ale možná ne tak extrémně, jak by se zdálo, ty produkce tam sídlí, ale to natáčení většinou probíhá třeba v Evropě nebo po celé Americe nebo v Kanadě, kde jsou ty pobídky taky větší. Ale měli jsme možnost točit i v Los Angeles a jezdit tam po těch oblídkách a to byl asi nezapomenutelný zážitek. Hmm.
1: Je velký rozdíl mezi natáčením právě pro světové produkce, ať už to Netflix, Peacock a pro OnePlay?
0: Nedá se to paušalizovat. Teďka já můžu mluvit za tu svoji zkušenost a tak tady u natáčení Extraktoru, natáčení pro OnePlay, měl jsem možnost víc mít nějaký vliv kreativní nebo autorský na ten celý proces. U těch Netflixů to často bývalo, ale to i kvůli, jako ne že by mě k tomu nechtěli pustit, ale možná jako i z časových důvodů. My jsme třeba točili v Čechách a to, co jsme přes den natočili, tak se rovnou poslal do Ameriky a rovnou ještě díky tomu časovému posunu tam jako vlastně už pro nás v noci začali stříhat, takže jako já jsem přes den točil a ten showrunner, s kterým jsem točil, tak ten přes den spal a v noci stříhal a vlastně my jsme dotočili a v podstatě už to skoro bylo sestříhaný, takže tam pak ten vliv na ten finální efekt je jako menší, je to, ono to zní hnusně, ale ono tak trošku je to ta pomyslná továrna na sny, to trošku je, no, je to trošku víc továrna, než třeba Extraktoři, kteří továrnou nejsou vůbec.

0: Jan Pavlatský, režisér druhé řady seriálu Extraktoři, tentokrát naší Express Star. Kolik času vám vlastně Extraktoři zabrali?
1: Docela dost.

0: A právě teďka si nejsem jistý, jestli to byl rok, konec roku 2020, ale myslím, že první schůzka byla konec roku 2023, s tím, že samozřejmě člověk na tom nedělá každý den, ale od těch prvních scénářů, který jsem dostal, až po premiéru, která byla minulý týden, to pár let bylo, no.
1: Producenta Střihač Extraktorů Adam Dvořák mi prozradil, že na místě natáčení se hodně improvizuje. Máte to rád, nebo dáváte přednost, když je všechno nalajnované a všechno běží jako po drátkách?
0: Takhle je dobrý mít ten základ nalajnovaný a pak, a to vám umožňuje vlastně být jako kreativní, když tak si dovolit, jak se říká, znát ty pravidla a pak je umět porušovat, tak to je trošku taková podobná situace. To Turecko už je trošku moc improvizace, ale to je daný prostě tou situací tam, no.
1: Údajně Extraktory označujete jako zatím nejnáročnější natáčení ve své kariéře.
0: Já myslím, že to je právě kvůli tý míře té improvizace, kterou tam musíte přistupovat těm věcem, že tam se fakt stane, že máte domluvený lokace, ale máte domluvený s lidma, kteří jsou jako skutečně, není tam žádná lokační firma, která by nějakým způsobem garantovala, že vám to ten majitel neodmítne, nebo už měla vytipovanou databázi těch míst. My jsme skutečně fakt jako chodili po městě a když se nám líbil nějaký barák, tak jsme tam klepali na dveře, jednou nám otevřel někdo, pak když jsme tam šli druhý den to teda domluvit, tak tam otevřel někdo úplně jiný, říkal, že o tom vůbec nic neví. Ale i se to dělo, že fakt v noci jsme měli točit v nějaký restauraci, kde ten majitel prostě najednou mu došlo, že vlastně by možná mohl chtít víc peněz, tak prostě řekl, že se tam točit nebude a to byla lokace, která byla navázaná ještě na druhou, třetí, takže to jako fakt nešlo o ní přijít, no, takže jsme vlastně místo natáčení tam jako vyjednávali cenu a ona to je trošku vždycky taková hra, že jo, ale
1: v ruském světě to je běžné,
0: ano,
1: to smlouvání.
0: No, ale jako musíte jí hrát, jako nemůžete jí nehrát, takže a to je samozřejmě jako hrozný stres, no, když víte, že máte prostě omezený počet, než vám vyjde sluníčko a proti vám sedí prostě majitel restaurace s čajíčkem a tváří se jakoby nic, ale tváří se, že si to prostě rozmyslí, že to nejde a vy musíte mu nenápadně říct, že víte, že to jde a že to asi teda je o penězích a tak dále a takovýchhle situací tam jako fakt jsou desítky, no. Just as I was chasing freedom.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
0: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Poznejte krásu Bílých Karpat zblízka v Domě přírody ve Veselí nad Moravou. Čeká vás hravá interaktivní expozice, komentované prohlídky i tipy na výlety. A od 21. do 23. srpna také program během bartolomějských slavností. Více na webu dumpřírody.cz/Bílé Karpaty.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Seriál Extraktoři probíráme na Express FM s režisérem druhé řady Janem Pavlackým. Kolik večerů nás Extraktory čeká?
1: Dohromady 6.
0: Už jsme zmínili ústřední hereckou trojici, kdo další se v Extraktorech tentokrát představí?
1: Primárně by se asi měli zmínit ty nový unesení, což které hraje Tereza Vítu, Daniel Tuma, Marek Pospíchal a Lukáš Júza. A pak je tam ještě strašná spousta dalších herců, kdybych teďka začal vyjmenovávat, tak pak zapomenu na někoho a bude mi to líto, takže asi skončím jenom u těch unesených, protože opravdu tam, já myslím, že jsme měli přes 100 rolí a nechci pak na někoho zapomenout.
0: Podílel jste se na výběru herců?
1: Jasně, to je asi jedna z nejdůležitějších povinností režiséra, takže ano, tady je to možná specificky v tom, že nejen teda ty tři, co jste vyjmenoval, ale jsou tam ještě další herci z první série, kteří se vrací, Jaroslav Plesl, Jirka Štrébl, Roman Zach a další, tak samozřejmě ty jsem znova nevybíral.
0: Kde jste brali herce do rolí Libanoňanů?
1: Měli jsme kontakt na jednu divadelní režisérku, která se pohybuje v tom světě hereckým, žije teda v Istanbulu, ale má kontakty i po celém Turecku, takže ta nám sehnala nějakou první, řekněme, výběrku. Byli jsme před natáčením, jsme byli asi půl roku předtím právě se podívat i na nějaký lokace a už jsme měli první takový kamerový zkoušky. No a pak jsme to tak nějak různě scháněli, kdo šel kolem, tak něco hrál. A vím, že jednou a nakonec té výborná role byl nějaký řidič auta, toho jsme nakástovali, takže jsme sehnali to auto a on byl ten řidič toho auta, takže si i zahrál, no.
0: Natáčelo se něco v ateliérech, nebo jste využili jenom reálné domy, byty, kanceláře a samozřejmě přírodu?
1: Jenom reální byty, kanceláře. V tom Turecku jsme vlastně ani nějak neměli filmového architekta, to jsme si všechno tak nějak zařizovali sami a v Praze teda nějaký věci jsme zařizovali, zejména tu kancelář nebo doupě Extraktorů, který si myslím, že vypadá skvěle, tak to jsme zařizovali, no. Ne, že bychom stavili samozřejmě celou budovu, ale interiér toho, to je takový industriální prostor, tak ten interiér jsme samozřejmě zařizovali.

0: První český režisér, který natáčel pro Netflix, Jan Pavlacký, je tentokrát hostem Express Star. Extraktory nám OnePlay dávkuje po týdnech, Netflix naopak zpravidla dává k dispozici celé řady, poslední dobou často rozseknuté na půlku. Jste příznivcem binge-watchingu, nebo ten televizní princip týden co týden epizoda je lepší?
1: Asi většinou, když to je tenhle co týden to epizoda, tak mám tendenci si spíš počkat, protože pak nechci jako být nedočkavej. Ale jako něco na tom je, no, že vás to nutí vlastně čekat a těšit se, jako je v tom i nějaký kouzlo, nemyslím si, že to je jenom jako čistě pragmatický rozhodnutí. V něčem je to hezký, no. Je to takový, malým dětem se to taky, jako ty se taky učí, že si musí na něco počkat a myslím si, že vlastně to v něčem může být fajn, no.
0: Musíte vestřižně myslet na to, že lidé výsledný produkt často právě sledují s tím týdenním odstupem, nebo je to jedno a pak se tam třeba dávají takové ty rekapitulace na začátek?
1: Tak dává se možná větší důraz na to, čemu se říká v angličtině cliffhanger, asi se tomu tak říká i předpokládám česky, nevím, jestli je nějaký český ekvivalent, ale je to vlastně, že ten konec by měl být takový háček, na který myslíte a mělo by to skončit v nějaký scéně, která je napínavá a možná třeba svým způsobem jako nedořečená, abyste teda na tu končit jako otázkou, abyste si to pustil a dostal tu odpověď ten následující týden, takže trošku se na to v tomhle smyslu asi myslí víc, než kdyby to byla minisérie, kterou víte, že půjde na ten binge-watching a vlastně si to člověk pustí najednou, ale jinak asi to je asi tak všechno.
0: Láká vás natočit celovečerní film?
1: Ano.
0: A nebojíte se, že bude složité vměstnat vše podstatné třeba do 2 hodin, protože jste zvyklí na to delší vyprávění?
1: Nebojím, jako kdybyste, nevím, nějakou analogii, teďka mě nenapadá nějaká šikovná, no tak prostě je to jiná disciplína, musíte ji umět, musíte k tomu přistupovat s vědomím toho, že to je potřeba tam vměstnat, že těch postav bude míň a tak dále a dalších spoustu různých jako aspektu nebo rozdílu mezi seriálovou a celovečerní tvorbou, ale nemám z toho strach. Express Star. Na Expressu.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s režisérem Janem Pavlackým. K první řadě Haunted jste se podílel i na scénáři. Máte nějaké další vlastní scénáře v šuplíku?
1: Mám jak na televizní seriál, tak i na právě celovečerní film. Doufám, že ten scénář už letos... Ne, doufám, letos ho dokončím. Takže letos dokončím scénář a uvidíme, jak dlouho bude trvat toho zrealizovat.
0: A jsou vhodné spíš pro české televize nebo spíš ty světové, po případě teda streamovací služby?
1: Já mám oboje, mám projekty, které se snažíme nabízet v zahraničí a mám teď jeden projekt, který budu nabízet teď v září v Čechách. A ten celovečerní film chci začít malým, nízkorozpočtovým filmem.
0: Extraktoři jsou už pro vás z pracovního hlediska minulostí. Co točíte teď? Vím, že právě jste měl to noční natáčení, tak jestli můžete prozradit.
1: Bohužel právě nemůžu. Je to jeden z projektů, na který panuje přísný informační embargo, ale je to seriál pro televizi Nova, který bude mít premiéru na začátku příštího roku a odehrává se v okolí Máchova jezera. To snad ještě prozradit můžu.
0: A můžete naznačit aspoň žánr třeba?
1: Je to takový psychologický drama, tomu říkám. Psychologický drama, trošku detektivka.
0: Čtete recenze?
1: Čtu.
0: A když třeba nejsou úplně lichotivé k vašemu dílu, berete si to nějak osobně? Máte s tou špatnou náladu?
1: Ani ne, teďka ne, já se k tomu často odkazuju teďka, ale jak mám teďka toho 20-měsíčního chlapečka, tak mě vlastně nic jen tak náladu neskazí, to je, on mi dokáže zkazit, ale málo, ale vlastně ty věci pak, to je na tom krásný, že už se vás tak jako nedotýkají. No,
0: že trochu mění perspektivy.
1: Je to tak, už se to netočí jenom kolem mě a mýho ega, ale točí se to kolem úplně někoho jiného a vlastně tím pádem vás to nezasahuje. Ale myslím si, že myslím vlastně, já jsem to tolik jako nesleduju třeba, nevím, jestli se dá jmenovat, ale tady ta platforma česká, kde těch recenzí je hodně a vlastně tak, a teď s extraktorama jsem ji zase začal trošku víc sledovat a číst si tam nejenom o extraktorech a myslím si, že to je vlastně úžasná věc, že taková jako platforma a komunita lidí funguje a že to je směrodatný nebo relevantní, že ty procenta jsou vlastně, mají určitou podle mě jako váhu objektivní a pak tam jsou teda recenze, vy tady na první epizodu extraktory, mám pocit, že ten člověk skutečně viděl něco úplně jiného a hrozně to tam vyhejtí, tak ale mám pocit, že těch pár hejtů, co tam je, tak jsou opravdu tak mimo, že se to mě to ani nemůže dát.
0: Já jsem shodou okolností četl a on tam vlastně na začátku píše, asi jsem sledoval něco jiného. Tak je možný, že opravdu sledoval něco jiného.
1: Já jsem se přesně, a to teda dělá, že se to jako velmi dobře, že se tam nedá odpovídat, protože to by se určitě tam strhnul zase. To musím říct, že jak velmi chválím a lidi, co stojí za ČSFD, že tam se nedá jako odpovídat, protože to tím pádem, to by se úplně rozpadlo, by se z toho zase staly hrozný hádky, ale...
0: A měl byste tu tendenci, třeba vy jako na sociálních sítích, kdybyste někde viděl komentář, který by vám zhejtil vaší práci, třeba na to reagovat? Z postoje tvůrce?
1: Jedním z hlavních důvodů, proč, a to už je 10 let, jsem opustil tu největší sociální síť, asi Facebook, je právě sekce komentářů. Já to úplně nenávidím, to jak se tam vlastně ty lidi hádají a máte pocit, že kolikrát vůbec nejde o tu hádku jako takovou, ale o to vlastně o ty další lidi, co jako si to čtou, vlastně se jako vytahovat, jakým způsobem, jak dokážu jako skvěle argumentovat a vůbec ta asynchronní komunikace na sociálních médiích je téma, který mě docela hodně zajímá. A takže já se toho vůbec neúčastním. Ale samozřejmě takhle, když tady někdo vlastně vyhejtí nějakou věc, za kterou třeba stojím a mám pocit, že skutečně jako jsou tam úplný nesmysly, ale faktický nesmysly, než jako, že se to někomu nelíbí, tak na to samozřejmě má právo. To je samozřejmě naprosto jako fair, ale když tam kritizuje něco, co mně přijde, že je jako fakticky úplně mimo, tak bych měl tendenci mu to asi napsat.
0: Máte nějaký profesní sen? Kromě toho celovečerního filmu?
1: Já už teď ani nevnímám, že by to musel být film, nebo že by to musel být seriál, nebo minisérie, nebo něco, ale vlastně v poslední době Mně největší radost pak dělá, to může být jeden obraz nebo jako jedna scéna, která vím, že je, když je dobře napsaná, dobře zahraná, máme čas ji natočit a vidím, že to funguje na tom place, tak vlastně to mi asi přináší největší radost. A můj sen by tím pádem byl, aby tato věc se neustále opakovala.
0: Honzo, moc díky za váš čas a ať máte co nejvíc radosti, ať už doma se synem a nebo právě na place.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za přání.
2: Express Star. Na Expressu.

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ. Music.
4: First. Express FM.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: FK Twix vyhrála první fázi soudního sporu o porušení ochranné známky kvůli svému uměleckému jménu. Zpěvačka vlastním jménem Tylalah Barnett byla obviněna z porušení autorských práv indie kapely The Twix. Sestry původně žalovaly FK Twix v roce 2014, než žalobu stáhly, když byla jejich původní žádost o soudní zákaz zamítnuta. Poté podali návrh na novou žalobu, v níž tvrdili, že se zpěvačka se svou slávou snaží oslabit, ne-li zničit jejich duševní vlastnictví. Včera ale okresní soudce rozhodl, že obvinění z porušení práv ze strany skupiny The Twix jsou příliš stará. Zara Larsson naznačila, že podnikne kroky k dosažení nižších cen vstupenek pro fanoušky na svém příštím turné. A to poté, co se její koncert v Bangkoku dostal pod palbu kritiky. Vstupenky se tam neprodávaly a zatím mohla být i cena, která začínala na 62 librách. A to je vzhledem k její popularitě dost přestřelené. Ve videu na TikToku naznačila, že se na svém příštím turné pokusí sehnat levnější vstupenky, ale že ona není ta, kdo profituje z cen vstupenek se slovy v tuto chvíli jsem v podstatě taková nezisková organizace. Robert Clivelier, jehož příjmení je jedno ze dvou C, z názvu CNC Music Factory, minulý týden podal federální žalobu na současného majitele názvu CNC Music Factory, repera Frederika Freedoma Williamse. Vztahuje se prý výhradně na Roberta Clivelse a Davida Cola, kteří skupinu založili v New Yorku v roce 1990 a jsou jedinými členy CNC Music Factory. Žalovaný Freedom Williams působil výhradně jako hostující umělec na konkrétních nahrávkách. Pan Williams nikdy nebyl zakladatelem ani spolumajitelem ani podepsaným členem skupiny a tak chceme odškodné ve výši nejméně 30 milionů dolarů a aby Freedom Williams přestal ochrannou známku používat.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, dnes podruhé vás na Express FM zdraví Petr, nyní však v malinko odlišné pozici, protože následující várka Express Edge se od Express Drive liší především hudebně. Ve 120 minutách vám nabídneme umělkyně, umělce a kapely, které a kteří českým éterem často nezní. Navíc 99% pochystaných hudebních příspěvků jsme vám ještě nikdy v Express Edge ani na Express FM nehráli. Zkrátka, dáváme si záležet, abyste se při poslechu nenudili. Express Edge vysíláme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Vše, co byste pak potřebovali vědět, najdete na Facebooku Express Edge a pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Budu se opakovat už po několikáté v řadě, ale mám radost, že jsme dnes poskládali pásmo opravdu dobrých věcí. O řadě jejich autorů ještě možná uslyšíme a řada z nich třeba zapadne, ale určitě stojí za vaši pozornost. Třeba australští The Kites, jejich skladbou 80s dnešní 871. díl Express Edge otevřeme. Příjemný poslech vám přijí Petr s Pepou.

Už 7 let to spolu táhne velská štverice The Racing Cup. Loni vyslal do světa druhé album Song for the Spine, my vám z něj hráli single Crowbar. Mimochodem, zmíněná deska je poměrně hitová a velmi dobře se poslouchá. Pokud se chystáte na letošní Rock for People, měli byste si krom velkých jmen dát i ty méně známa. Třeba Overpass, který vystoupí v sobotu 13. června na Petr Svoboda Stage. Overpass pochází z Birminghamu a

0: Černou chvíli jsme vám nabídli do Royston Club, po jejíž boku koncertovala i parta doznívající. Jmenuje se Pentair a BBC ji označila jako velmi nadějnou. Vyprodali obě své koncertní turné, doznívá věc nazvaná I Won't Waste Your Time. No a podíváme se do severního Irska, které je domovem formace The Florentinas. Krátce po svém založení podepsali smlouvu s majorem a na letošek mají naplánované zatím jen jedno vystoupení, a sice 16. července v Londýně, kde přeskočí Snow Patrol.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Tolik do Florentinas, kteří na svou první velkou desku teprve čekají a venku mají 7 singlů. Následující parte se jmenuje The Manatees, ale bohužel fungují hned dvě takové pod stejným názvem, takže jsem nejdříve zavítal na web nějakých pupkáčů, co hrají blues a reggae, abych posléze dohledal komunikační kanál Tria, které sází na samply a kytary a které má také venku jen pár singlů, mezi nimi i následující Consequence.

Není to tak dávno, co jsme tuhle věc premiérovali na Express FM s Michalem v odpoledním driveu. Já se domnívám, že do Express Edge, který právě posloucháte, rozhodně patří. To byly Block Party, kteří pracují na svém 7. titulu Anatomy of a Brief Romance, a to s producentem Trevorem Hornem. Doznívající single Coming on Strong na něm samozřejmě chybět nebude. Černí jezdci Hardfire hlásí návrat a ve velkém stylu. 19. června by po 15 letech měli vydat čtvrtou nahrávku. My vám z ní nabídneme ukázku v podobě tracku Looking for Fun.

To byly Feeder, které lze nazvat veterány britské alternativní scény, na kterou vstoupili v roce 1994. Od té doby se v této velské partě událo mnohé, ale ústřední dvojka vše přestála a Chile koncertuje i nahrává dodnes, i když poslední titul vyšel předloni. Miles Hunt je ústřední postavou legendárních Wonderstuff, party, která v 90. zažívala úspěšná období a existuje dodnes. Miles Hunt dokonce uváděl na MTV alternativní pořad 120 Minutes a také založil vedlejší projekt Van 414. A právě ten ožívá a venku má single How Far We Fell. Tady je.

0: Famry se zdržíme až do konce tohoto bloku. Připraveno máme trochu popíku. Postarají se nám o něj Yumi at Six, kteří loni ukončili svoji činnost. Jako vzpomínku pouštíme track A Smile to Make You Weaker at the Knees z jejich poslední řadovky.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Hned několik kapel funguje i pod názvem Bush. Vy jste poslouchali tu původem z Velké Británie, momentálně však tento kvartet působí v US. I Beat Loneliness je název jejich 10. řadovky, která vyšla loni a přinesla i námi nabídnutou věc I'm Here to Save Your Life. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a za malou chvíli i Sparta. Nikoliv český fotbalový klub, ale americká kapela, kterou si založil Jim Ward po odchodu z At The Drive-In. Sparta by teoreticky mohla letos vydat novou desku, zatím má venku nový single Everything You Say.

Po 5 letech se 17. července dočkají fanoušci post-hardcoreových Quicksand. Na toto datum je totiž plánované vydání nové desky. No, něco se děje i u jejich kolegů Breaking Benjamin. Venku mají čerstvou záležitost Something Wicked, ale ještě není jasné, jestli jde o předzvěst nové desky. Jisté však je, že Breaking Benjamin se po 9 letech chystají koncertovat v Evropě a my je uvidíme 10. června v Hradci na festiáku Rock for People.

0: To byli Breaking Benjamin, kteří v Evropě odehrají pouhých 5 vystoupení a jedno z nich i u nás. Už od loňského roku by na novém materiálu měli makat Movements, americká parta z Kalifornie. Dissolve Me je už druhý single, který do světa letos Movements vypustili. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, ještě jednou přeji všem posluchačům Express FM, Petr s Pepou. Doputovali jsme do poloviny 871. dílu hudebního speciálu Express Edge. Tu první jsme věnovali spíše kytarovkám, proto na začátku té druhé zahrajeme i elektroniku. Ale nic, z čeho by vám slezly nechty, jen samé kvalitní tracky. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM na webu. Na řadě jsou LCD Sound System, americká kapela, kterou bych moc rád viděl živě. Bohužel to v nejbližší době neklapne, protože LCD Sound System až do září koncertují jen ve státech.

To byly So Wax, belgický kolektiv, který loni oslavil 30 let existence. Letošní rok se pro So Wax nese ve znamení singlu Perfect We Are Not. A ten právě doznívá. Z Belgie míříme do Německa, konkrétně do Hamburku, který je domovem dvojice Digitalism. Ta má v plánu letos vydat dlouhodající platňu s názvem Optimism. Datum Digitalism stanovili na 29. května, v březnu pak vydání oznámili singlem Space Invaders.

Stuart Price je producent, jehož jméno v našem vysílání skloňujeme poměrně často, většinou však s jeho popovou produkcí. Jeho služby už vyhledali Madonna, Kylie, Killers i Jessie Ware, nebo také Take That. Stuart je však spjat i s kapelou Zoot Woman. Té poslední řadovka vyšla předloni pod názvem Maxi Drama a přinesla i doznívající věc. Od 15. do 18. července se v Ostravě uskuteční tradiční festival Colors of Ostrava, který letos přivítá i projekt Tomora. Ten tvoří Aurora a Tom Rowland z Chemical Brothers. I Drink the Light je název jejich následujícího tracku.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou a v následujícím bloku samé zajímavé umělkyně. Právě teď doznívají Magdalena Bay, americké duo z Miami. Z jeho tvorby jsme pro dnešek vybrali věc názvem Human Happiness. Právě dozněla. Maya je velmi zajímavá umělkyně, která v dubnu vydala 7. řadovku MI7, kterou měla naplánovanou promovat na turné s Kid Cudim. O přeskakování však přišla, protože se při svých setech vyjadřovala republikánsky. No jo, no, tak hezké to mohlo být. My vám nabízíme track Everything.

Tolik anglická dvojka Either, které loni vyšla třetí deska. Know How It Hurts je název singlu, který jsme vám zahráli. Z Evropy se vydáme na cestu do Austrálie, konkrétně do Brisbane, kde působí talentovaná Hechi. Loňský rok se pro ní nesl ve znamení třetí studiovky, na které nabízí 11 dream popových kousků. Ten následující dostal název Wonder.

0: 54. narozeniny v březnu oslavila kanadská umělkyně Melissa of the Moor, která hrála v Hall a Smashing Pumpkins na basu. My vám dnes připomeneme její druhou a zatím poslední solovku Out of Our Minds, konkrétně songem Isis Speaks.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Takhle to vypadá, když své hudební síly spojí Nine Inch Nails a Boys Noize. Vznikne z toho projekt Nine Inch Noise i stejnojmenná nahrávka. Ta mimo jiné přinesla i novou verzi letitého hitu Nine Inch Nails Closer. Na Express FM jsme právě vstoupili do finálového bloku hudebního speciálu Express Edge. Ve studiu jsou nadále Petr s Pepou. V finále bude opět trochu svěžnější. Přeci jen už je hodně hodin, tak abyste u poslechu neusnuli. Podíváme se do Švýcarska. Ovšem ne na probíhající mistrovství světa v hokeji, ale za legendárními Young Guns.

0: pochází od projektu Glue, její název je Ponyboy a autorem pak Michael Schumann, který hraje na basu v Queens of the Stone Age. George Barnett, který bude následovat, hraje na bicí v kapele These New Puritans a pracuje na reklamních kampaních pro prestižní módní domy. My vám však ukážeme, jak tvoří sólově. Konkrétně zahrajeme věc názvem City Streets.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.

ve vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: FK Twix vyhrála první fázi soudního sporu o porušení ochranné známky kvůli svému uměleckému jménu. Zpěvačka vlastním jménem Tylalah Barnett byla obviněna z porušení autorských práv indie kapely The Twix. Sestry původně žalovaly FK Twix v roce 2014, než žalobu stáhly, když byla jejich původní žádost o soudní zákaz zamítnuta. Poté podali návrh na novou žalobu, v níž tvrdili, že se zpěvačka se svou slávou snaží oslabit, ne-li zničit jejich duševní vlastnictví. Včera ale okresní soudce rozhodl, že obvinění z porušení práv ze strany skupiny Twix jsou příliš stará. Zara Larsson naznačila, že podnikne kroky k dosažení nižších cen vstupenek pro fanoušky na svém příštím turné. A to poté, co se její koncert v Bangkoku dostal pod palbu kritiky. Vstupenky se tam neprodávaly a zatím mohla být i cena, která začínala na 62 librách. A to je vzhledem k její popularitě dost přestřelené. Ve videu na TikToku naznačila, že se na svém příštím turné pokusí sehnat levnější vstupenky, ale že ona není ta, kdo profituje z cen vstupenek se slovy v tuto chvíli jsem v podstatě taková nezisková organizace. Robert Clivelier, jehož příjmení je jedno ze dvou C, z názvu CNC Music Factory, minulý týden podal federální žalobu na současného majitele názvu CNC Music Factory, repera Frederika Freedoma Williamse. Vztahuje se prý výhradně na Roberta Clivelierse a Davida Cola, kteří skupinu založili v New Yorku v roce 1990 a jsou jedinými členy CNC Music Factory. Žalovaný Freedom Williams působil výhradně jako hostující umělec na konkrétních nahrávkách. Pan Williams nikdy nebyl zakladatelem ani spolumajitelem ani podepsaným členem skupiny a tak chceme odškodné ve výši nejméně 30 milionů dolarů a aby Freedom Williams přestal ochrannou známku používat.